0: Tak tohle byla další hezká česká písnička Na Blaníku. Děláme vám radost, ano, tím, že hrajeme hezky česky, ale taky tím, že jezdíme za vámi, rozdáváme pěkné dárečky, ale hlavně zveme na pěkné výlety. A my, blaniští krajánci, s kolegou Martinem Císařem mapujeme celou Českou republiku. Nedávno jsem zamířil do Královéhradeckého kraje, konkrétně jsem si vzal na paškál Broumovský klášter a průvodce Jakub Grůz mi prozradil, co tady aktuálně mají.
1: Momentálně máme k dispozici v rámci našeho prohlídkového okruhu rozhodně krásný kostel svatého Vojtěcha, který patří mezi ty opravdu nejfantastičtější sakrální stavby u nás. Rozhodně pak z interiéru kláštera dále bych jmenoval refektář, tedy klášterní jídelnu, která je též velmi bohatá a ve které máme i krásnou kopii turínského plátna.
0: A všechny naše krajánkovské reportáže si můžete kdykoliv zpětně prohlédnout. Máme fotky, videa na internetové adrese v sekci krajánek radioblanik.cz. To je to správné místo, které vyťukáte a všechny hezké výlety budete mít jako na dlani.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už opět hrajeme hezky česky, tak vám přeji pohodovou noc.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně máme zataženo až oblačno, od jihozápadu se na většině území objevuje občasný déšť a také přehánky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude zatažená až oblačná a také s deštěm anebo přehánkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou prázdný, až se chce řvát.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Je s vámi Rádio Blaník, u mikrofonu Vlasta Suk. Já vám přeji krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání. Máme středu 3. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Tamara. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1930 se narodil český filmový režisér a scenárista Václav Vorlíček. Opustil nás v roce 2019. V roce 1935 se narodil český dirigent Václav Hybš. Odešel do hudebního nebe letos. Kdo má narozeniny, tak to je americká zpěvačka Suzy Quatro, je jí 76 let. A to je tahle skvělá. Pak tu máme českého herce Jiřího Langbajera, tomu je 60. A ještě taky českého zpěváka Radka Tomáška, který slaví 80. narozeniny. Takže oslavence zdravíme i vás, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny a posíláme z Blaníku další hezké české písničky. Ostatně ty vám hrajeme až do 4 do rána, tak si je užívejte dál.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát.

rád bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky

zem, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho,

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, od jihozápadu se na většině území objevuje občasný déšť a také přehánky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude zatažená až oblačná a také s deštěm anebo přehánkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6
6: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník ještě s Vlastou Suchem, ale v pět se na vás těší skvělý kolega Martin Císař, který vám i dnes mezi pátou a šestou bude hrát jenom hezky česky. Ano, ty nejkrásnější české písničky, které už jste možná dlouho neslyšeli, si s ním můžete vychutnávat každý všední den právě mezi pátou a šestou. Tak se těšte, no a nezapomeňte taky poslouchat i Dobré ráno. Od 6 do 10 kolega Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou pro vás taky mají spoustu pohody, písniček a vždy i něco navíc, třeba penízky. Ano, i dneska vám Petr s Adélou proplatí někomu z vás účtenky. Tak poslouchejte Blaník, rozhodně se to vyplácí.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 3. června, dnes má svátek Tamara a Kevin a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Na Radouči v Mladé Boleslavi se koná v 5 odpoledne vzpomínková akce, která připomene 270 let od začátku sedmileté války. Železniční stanice v Nýřanech hostí zahájení modernizace části trati, a to mezi Plzní, Domažlicemi a Německem. V Trutnově dnes odstartuje 16. ročník přehlídky současného nového cirkusu Cirkus UF. Akci hostí Společenské centrum UFO. Dnes se také bude konat už 5. ročník připomínkového studentského pochodu po Stoloprty Žatec. Zúčastní se ho mimo jiné i arcibiskup Stanislav Přibyl. Sraz je u kostela na Nebevzetí Panny Marie na náměstí, a to v 10 hodin dopoledne. V Hodoníně se otevře v 14:30 odpoledne park u Červených domků s prohlídkou navazujících staveb. A nakonec se přesuneme do naší metropole. Ve 4 hodiny odpoledne proběhne na Jungmanově náměstí v Praze 1 zahájení putovní výstavy Praha pro lidi, přírodu a klima. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

tubky mám.

0: Je 3. června a my vám přejeme krásné dobré ráno. A jaký bude dnešní den?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Středa bude většinou zatažená až oblačná, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Teploty přes den vystoupí na 15 až 19, na severu a severovýchodě to může být až 21 stupňů. Já vám přeji hezké ráno.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Česká hodinka plná pohodových českých písniček a také informací z České republiky. Za chvíli se představí kránek rádia Blaník. Nedávno navštívil Muzeum iluzí a to stálo za to. Tak si to nenechte ujít. Hezké ráno přeji.

0: tě dokola.
1: Je tu nový den, hezké ráno, i ve středu jste si pustili Rádio Blaník, za to velké díky a dál si budeme hrát tady u nás.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.
2: S Martinem Císařem.
1: Úterý pravidelný čas 16 až 17 a pozor, dnes tedy ve středu v čase stejném. 16 až 17 hodin, tam je to s pořadem Pepovi parťáci. Ani dnes nezapomeňte na spousty krásného povídání, veselé nálady a samozřejmě pohodových písniček. Dnes tedy pořad Pepovi parťáci na Blaníku.
2: Víte, proč se svíčková jmenuje Svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Dobré ráno, tohle je Blaník Rádio, které hraje mezi 5. a 6. jenom hezky česky, tak si užívejte českou hodinku. Tamara a Kevin, to jsou dvě jména, která vidím v kalendáři, tak všechno nejlepší k svátku. Za chvíli aktuální zprávy z domova i ze světa a podíváme se krátce i na naše počasí, tedy české, moravské a slezské. Já vám přeji hezké ráno a pohodový celý den.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: A je tady středa, to znamená, že dneska přivítáme dalšího parťáka a bude to teda parťačka. Přijde herečka a zpěvačka Jitka Smutná. Tak laďte Blaník i mezi 4. a 5. odpolední už dnes.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci zve autoklub RAC Sedlčany.
3: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna se bude dál zabývat schvalováním zákona o podpoře bydlení. Jde o přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Jednání minulý týden poslanci přerušili. U letiště Tučná v Praze 12 došlo k tragickému pádu malého letadla. Spadlo do pola, přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie už bez známek života. Část hořícího letadla museli uhasit hasiči. Jak k nehodě došlo, není jasné. Americké ozbrojené síly odrazily iránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn. Zároveň provedly obranné údery na cíle na iránském ostrově Kašm. Na síti X to oznámily americké síly na Blízkém východě. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil o rok mladšího Brazilce Joa Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Většinu dne bude zataženo až oblačno a na většině území s občasným deštěm nebo přehaňkami, ojediněle i bouřkami. Postupně bude od západu, kromě Slezska a východu, Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude kolem 22 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Pěkné ráno i ve středu po ránu posloucháte Rádio Blaník. Za to velké díky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky. S Martinem Císařem.
0: A s námi tedy s Blaníkem putujete po celé České republice s Kránkem, a to Vlastou Sukem. Vlastník nedávno navštívil Muzeum iluzí a povídal si se spolumajitelkou Klárou Janků. Co to můžeme vidět?
2: Máme zde několik 3D obrazů, které jsem zde vlastnoručně namalovala, a spoustu různých optických klamů, atrakcí, ve kterých vzniknou originální a velmi zábavné fotky.
3: Já jsem si tady vyzkoušel lézt po stěně až ke stropu, je to teda fuška. A co dalšího tady posluchači uvidí a zažijí?
2: Můžete si u nás například udělat selfie s mistrem Janem Husem nebo s panem Žižkou. Otevřeno máme od úterý do neděle od 9 do 6 hodin s tím, že důležitá informace je, že poslední vstup je v 17 hodin.
0: Tipy na výlet našeho Kránka najdete na webu radioblaník.cz, tak se tam podívejte, je tam skutečně velká hromada parádních tipů. Kolega Vlasta Suk za chvíli na Českém Blaníku mezi 6 a 9 v Českém ránu a tady na Blaníku už se těší Petr Slíva a kolegyně Adéla Zahradničková. Já vám přeji hezký den a ať se při středě všechno daří.
1: S námi oslavila naše planické narozeniny.
4: A už brzy ji přivítáme v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Lucii Bílou jako další hvězdu pod hvězdami.
4: V úterý 9. června.
1: Představení už je vyprodané. My ale pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
4: Každý den vždy po pravém poledni
1: na Maníku.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Tak pro dívky i chlapce, muže i ženy. Bude hrát Blaník i v té příští hodině. Tohle byl Arnoš Pátek v 5.53 na Blaníku. No a co v té příští hodině? To odstartujeme dnešní Dobré ráno. Petr Rezek třeba.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vlád.
0: Budou jeleni.
1: Dáš se traku, kterou cestou se dá.
0: A taky Lucie Vondráčková.
1: Všechno si můžeš.
0: Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Je 5.53, středa 3. června.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude chladnější den, srážky čekáme převážně ráno a dopoledne. Později během odpoledne budou přehánky jen ojediněle. K večeru pak bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Toliko počasí a teď už je tu Monika a s ní zprávy.
3: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
3: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Česká pošta zřejmě dostane méně peněz na kompenzacích. Studenty čekají po ukončení školy změny v pojištění. Basketbalisté Nymburka ve finále zabudovali.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh snížit úhradu čestých nákladů České poště, konkrétně ze 2 miliard na nejvýše 1,5 miliardy korun. Důvodem jsou podle předkladatelů podmínky Bruselu. Evropská unie vyžaduje přísnou kontrolu a revizi způsobu, jakým stát kompenzuje České poště čisté náklady na zajištění základních poštovních služeb. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění, jak je to v případě ukončení škol v průběhu letních prázdnin. Vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
7: Všechny změny musí student své zdravotní pojišťovny je včas nahlásit. Na zámek Dobečova nad Teplou na Karlovarsku se vrátila část sbírky vzácných vín. Pocházejí z konce 19. století a jejich hodnota je 100 milionů korun. Takzvaný tekutý poklad našli v Bečově v roce 1985 spolu se vzácným relikviářem svatého Maura. Celkem jde o 136 lahví vína, šampaňského a koňaku. Basketbalisté Nymburka vykročili úspěšně za obhajobou titulu. V původním finále NBL porazili večer Pardubice 81-73. Nejlepším střelcem středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl z 18 body Jaromír Bohačík. Série bude pokračovat už dnes opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: Petr Slíva.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel. Dobré ráno na Blaníku, tak nejdříve nejdůležitější informace o dnešním dni. Dneska je tady středa 3. června, Tamary a Kevinové mají svátek, takže přejeme všechno nejlepší. Zahrádkáři a příroda jásají, zahrádkáři, protože nemusí dneska zalévat, příroda, protože se konečně dočkala, prostě od rána nám prší, i tak se to dá brát. Tak berte to pozitivně a o nejkrásnějším dešti teď bude zpívat i Petr Rezek. Za 2 minuty bude 6.

0: Hvězdejší a jeleni na Blaníku a po 7 hodině.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To u nás na Blaníku obvykle proplácejí účtenky. Bylo to tak i včera. To jsme zavolali Aničce.
3: Já jsem teď čuměla do tabletu.
0: No, výborně. A máte u toho puštěné rádio?
3: Mám.
0: To je dobře. Tak kdo dospíval?
3: Činasky.
0: Ano, je to tak.
3: Pane,
0: ne, volejte Rádio Blaník. 5100 korun vám posíláme do Babic Uříčan. Tak neskrývaná radost, Aničce jsme proplatili palivové dříví za 5100 korun. Chcete, aby se vám taky vrátili peníze, které jste už jednou utratili? Je to jednoduché, napište nám na 600 318 118 SMSku, do které napíšete, co chcete proplatit a kolik to stálo. Prostě to opište z té účtenky, napište jméno a příjmení a odkud jste, tam úplně stačí jenom název obce. A po 7 hodině poslouchejte, protože každý všední den právě po 7 hodině někomu z vás voláme a ptáme se vás, kdo právě na Blaníku dospíval. Je to kontrola vašeho poslechu. Tak ať to klapne. Baltimore a Tarzan Boy. Teď na Blaníku. 5 minut po 6.

0: Baltimore a Tarzan boj na Blaníku 9 minut po 6. Tak jdeme na to počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno, máme tady středu, láme se nám týden a jak bude ta středa vypadat ohledně počasí, tak to ví nejlépe Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, aktuálně převládá zatažená až oblačná obloha a hlavně ve východní polovině Čech na vícero místech prší. Teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11 stupňů Celsia, nejtepleji je v Holešově nebo v Brně Tuřanech, kde je přibližně 17,5 stupně, 17 stupňů je i v Diakovicích a nebo na západě v Kopistech. Naopak, na opačné straně spektra jsou stanice Hanušovice nebo Světlá hora, kde je 7,5 stupně. Dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouškami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. V maximech dnes čekáme teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Foukat bude dnes mírný západní a severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jižní vítr. Večer bude vítr slábnout.
2: Moc krát děkujeme, to byl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
0: No a tohle už je pro změnu Lucka Vondráčková, kdo tě má rád? Za 5 minut bude 4 na 7.

0: Otatěr k Dunaju a Eláni na Blaníku. Říká se, že doma rozhoduje žena a v případě dnešního tématu to platí doslova, protože když se samici něco nelíbí, může svého partnera klidně sníst. Naštěstí se nebavíme o lidech, ale o kudlance nábožné. Právě kudlanka byla vyhlášena hmyzem roku 2026. Ještě před několika desítkami let byla v Česku velkou vzácností, dneska ji díky teplejšímu klimatu potkáte na stále více místech. Kudlanka patří k největším druhům hmyzu. U nás dorůstá až 8 cm. Poznáte ji podle takového toho typického postoje, jako by se modlila, ve skutečnosti ale velmi schopným lovcem. A ano, platí i ta známá historka o tom, že samice někdy během páření samečka sežere. Podle odborníků se to stává zhruba ve třetině případů. Takže samečci kudlanek by asi seznamovací aplikace moc nedoporučovali. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
2: Mám mě auto.
3: I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Janoušek si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení. Tramvaj v pražských Vršovicích srazila dva chodce. K nehodě došlo večer a muž a ženu transportovali záchranáři se závažnými poraněními do nemocnice. Pěchotní srub na trati ve Starém Bohumíně na Karvinsku se znovu otevře veřejnosti. Předloni v září ho poničila povodeň. Voda v něm sahala jen několik centimetrů pod strop. Poprvé bude znovu zpřístupněn o víkendu. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-slovenskou dvojici Kempenová Klepačová. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno ode mě i od Adel. Pokračujeme v té středě 3. června za 5 minut bude 6:30. Včera úterý bylo a takhle v úterý po 8. hodině obvykle volám nějaké hvězdě. Tak jsem jedné hvězdě včera taky zavolal. Pokud jste to nestihli, opáčko si dáme za chvíli.

0: Karel Zik a není všechno paráda v dobrém ránu na Blaníku. No, všechno není paráda, ale včerejší ranní host na telefonu, ten byl v pohodě.
1: Ranní host Radia Blaník. Dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, se kterým tisíce z vás tráví každý večer před zprávami, pokládáním si otázky, kde domov můj. Protože na lince je moderátor, herec, muzikant a velký sympaťák Aleš Háma. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem posluchačům Rádia Blaník.
1: To je hlas.
2: Za telefon.
1: To je hlas. Aleši, já jsem si nedávno povídal s bratranci Nedvědovými, protože Blaník je mediálním partnerem toho jejich putovního festivalu Nedvědi u stánku. Vy jim to moderujete. Jaký máte vztah k Nedvědovkám?
2: Tak zásadní. Já jsem jako odkojený folkovou muzikou. Moje maminka vyhrála Portu v roce 72, tuším.
1: No.
2: A u nás se to poslouchalo, jezdili jsme na blízký festival, který jsme měli blízko Varů, na Sokolovský dostavník, na Loketský kotlík a tak. A pak samozřejmě se k tomu přidal ještě rok a jiná muzika, takže nejsem jako bigotní, jo. Ale odkojený jsem určitě jako primárně vážnou muzikou, protože maminka byla učitelka hudby a tou folkařinou, no.
1: No, vy máte skupinu Hamleti, hrajete nějaké Nedvědovky z Hamlety?
2: My takhle, Hamleti už se rozpadli, ty žili 25 let, ale to těleso, které funguje a stále hraje, tak to hraje, dokonce tuším, že 3 Nedvědovky hrajeme. Máme k tomu samozřejmě všichni vztah, je to fenomén, který je nevídaný, že jo. Všichni milují Nedvěda, jako to tak prostě je a každý si to rád zaspívá. Jako můžete říct jakýhokoliv jinýho interpreta a najdete mezi 10 lidma, nevím, 2-3, který toho interpreta nemusí nebo nemají rádi ty písničky, ale já fakt neznám nikoho, kdo by řekl, tyjo, Nedvědovky, ty já nesnáším. To prostě takový člověk podle mě není.
1: No prostě, protože ty stánky a tu růži z papíru umí úplně každý, protože každý někdy seděl u táboráku, je to tak?
2: No, je to tak, určitě.
1: Aleši, když zrovna nemoderujete z Nedvědy, co teď děláte v poslední době?
2: Já teď zkouším takový krásný letní představení Zámecký hotel, který budeme hrát v létě na začátku prázdnin a na konci prázdnin na českých a moravských hradech a převážně zámcích teda. Hraju tam kontrolora finančního úřadu společně s Davidem Novotným a je to ještě Lukáš Vaculík a Lucka Polišenská, je to taková krásná oddechová letní komedie, nezatížená s písničkama, přesně to, co si myslím chcete vidět, když v létě budete na zámek večer si oddechnout a dát si k tomu skleničku vína nebo pivo, tak to je úplně jako ideální. Tak na to se moc těším, na tu šňůru. No a ještě mě čeká teďka poslední sada soutěže Kde domov můj, už děláme před výrobu na podzim, teď už točíme dokonce, tuším, že listopad, takže to mi naplňuje život. No a 15. června začne, nebo 16. června začne lov dravých ryb na českých mimoobsorových vodách, takže to je velká událost pro mě samozřejmě.
1: No, když jsme u těch ryb, takový rybář brzo vstává, vstáváte brzo, co byste dělal normálně teď touhle dobou v 8 ráno, kdybych vám nevolal?
2: Vstával bych a pakoval bych se, respektive pakuju se na zkoušku, no prostě, takže dělám to, co bych dělal normálně, akorát jsem se s vámi zastavil u kávy.
1: Tak já vás nebudu zdržovat, ještě poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, jakákoliv, klidně úplná maličkost?
2: Dobrá strana, to jsem teda jako trošičku zaskočil, ale já nejsem jako škarohlíd úplně v životní, jo. Já se snažím hledat dobrý zprávy ve všem možným.
1: A vám všem, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, jakákoliv, klidně úplná maličkost.
2: Dobrá strana, to jsem teda jako trošičku zaskočil, ale já nejsem jako škarohlíd úplně v životní, jo. Já se snažím hledat dobrý zprávy ve všem možným. Tak takhle, řeknu vám to, když tady teď stojím ráno v

0: a zdravím všechny posluchače. Mějte krásný léto. Ranní host
1: Rádia Blaník. Aleš Háma byl včerejším ranním hostem na telefonu. Video záznam z tohoto rozhovoru najdete na Instagramu, na mém účtu Petr Slíva. Teď už Shakira a Whenever, Wherever. V dobrém ránu na Blaníku. 2 minuty po 6:30. Dobré ráno.

0: Sobotu vám zpíval na Blanickém konopiště a už tento víkend se za tím Blanickým konopištěm budeme ohlížet.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Ale teď se díváme dopředu. V noci na dnešek dorazila okluzní fronta. Co to znamená, to vám řekne Adel za chvíli, ale leccos napoví její dnešní úbor, ve kterém připomíná paní Kolombovou, kterou sice nikdo nikdy neviděl, ale tak nějak si ji připomínám nebo představuji. Prostě jako Kolomba v tom prši plášti nebo baloňáku, ale v ženském pojetí. Tak povídej, paní Kolombová.
2: No, ono vždycky, když zaprší, tak já vytáhnu to na ten baloňák, takže vám to může napovědět už, že dnes nás čeká převážně déšť nebo přehánky, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Jinak během nebude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti postupně ubývat, ale celý den bude oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty podstatně nižší než včera, 16 až 20 stupňů. Teplej bude na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, tady bude 22 a na horách okolo 12.
0: No, déšť, přehánky, to je rozhodně dobrá zpráva pro přírodu, taky pro houbaře, k tomu se ještě dostaneme, ale za chvíli se dostaneme k vašim dobrým zprávám. Ty nám dnes opět pište na 603 118 118, teď je 9 minut po půl sedmé.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Enrique Iglesias a Bailamos na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak jedna dobrá zpráva ode mě. Čtení, psaní, učení se jazykům, návštěvy knihoven nebo hry, které dávají zabrat hlavě. Právě podobné aktivity podle nové studie souvisejí s nižším rizikem Alzheimerovy choroby a pomalejším zhoršováním paměti ve stáří. Takže si dejte šachy, dámu, učte se jazyky a my se podíváme na vaše dobré zprávy.
3: Napsal nám třeba Láďa Schomutova. Zdravím Rádio Blaník, v poslední době mi udělal velkou radost koncert Čechomoru a MIG 21 s Macháčkem v Chomutově.
0: No výborně, to by mi asi taky udělalo radost.
3: Přidám jednu anonymní. Krásný den, mě neuvěřitelně potěšil víkend na 53. žlutickém divadelním festivalu. Naše skvělá parta místních ochotníků jistě pobavila všechny, kteří na oplátku pobavili nás. Za rok opět zlomte vás.
0: Moc děkujeme, zlomte vás.
3: A pak nám napsala ještě Jitka ze Sudice. Krásný den, Blaničci, radost nám udělalo, že v neděli oslavila v rodinném kruhu manželova maminka ve zdraví 90. narozeniny.
0: Gratulujeme, gratulujeme a čekáme i na vaše dobré zprávy. Pište nám na 603-118-118 a v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince zase jednu dobrou zprávu odměníme. A když jsme u těch narozenin, před chvíli to byla 90, tak já tady mám jednu 80. A tu dneska slaví zpěvák, písničkář, textař, kytarista, který původně měl být strojním inženýrem, dokonce to i vystudoval, potom nastoupil k Rangers, no a potom se i osamostatnil. Těch 80 má dneska Radek Tomášek. Tak všechno nejlepší.

0: Zpíval jen rock'n'roll, nic víc, dnešní oslavenec 80 je Radku Tomáškovi. Hodně zdraví, gratulujeme. A teď už k tomu, co vás čeká v té příští hodině z Blaníku, protože i tam se bude hrát hezky česky. A uslyšíte třeba Vanastovky. Dáme si posledního kovboje. A uslyšíte i Vaška Neckáře.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému.
0: Jak jsem říkal, hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.52.
2: Rádio Blaník.
3: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky budou během dopoledne postupně ustávat a odpoledne budou přehánky jen ojediněle. Teploměry vyšplhají k 21 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na dopravu.
3: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Dejte si pozor na dálnici D8 na 21. a půltém kilometru směrem na Prahu. Tady stojí porouchané auto, při projíždění dejte raději nohu z plynu. A na D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto, i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. 603 11 71 71, tak zní číslo naší dopravní linky. Tolik dopravní servis Rádia Blaník a teď už zprávy a s nimi Monika.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Kvůli přesunu protidrogové politiky vznikne nová sekce. V řekách je i přes aktuální déšť stále málo vody. Menšík po tříhodinové bitvě u Dolal Fonseku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Přesun protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví by neměl spustit vlnu propouštění. V České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Naopak vznikne nová sekce společná s duševním zdravím. Integrace systému, která je podle něj nezbytná pro lepší návaznost péče, ale vyvolala značné obavy mezi odborníky. V českých řekách je stále málo vody. Některé trasy jsou tak pro vodáky nesízné, kde třeba o nejhezčí úsek řeky Sázavy nazývaný Stvořidla mezi Světlou a Letčí. V kraji proslaveném Jaroslavem Fouglarem je 5 náručných peřejí. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko. Na splutí je potřeba dvakrát víc. Šumperk poprvé zpřístupnil tajný kryt pod zdejším zámkem, kdy se tam sídlilo záložní velitelství československých drah z dob studené války. A co vše v podzemí k vidění prozradí mluvčí Šumperka Jana Kaněvová.
11: Podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace. Součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka a ukázky vojenských artefaktů.
8: Během letních prázdnin budou prohlídky v pondělí, čtvrtek, v pátek a také v sobotu. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil porazil o rok mladšího Brazilce Joa Fonseku. Oplatil mu tak 2 roky starou porážku z turné mistrů do 20 let. V boji o finále vyzve menšík už v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: My otevíráme další ranní 60-minutovku, pravidelná otázka na Adel. Co účtenky? Máme jich dost?
12: Počkej, podívám se. No, já myslím, že bude z čeho vybírat.
0: Jo, jo, jo. Nespočítáš je takhle rychle.
12: No, to určitě ne.
0: To by asi opravdu nikdo nezvládnul. Takže za chvíli vybíráme, zavoláme možná právě vám, teď už 12 Anděle a za 3 minuty bude 7. Je středa, 3. června.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Michal Tučný a poslední kovboj.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a tady u nás se schyluje k dalšímu proplácení vašich účtenek. Jestli to vyjde nebo ne, tak to je zatím ve hvězdách, protože samozřejmě polovina té povinnosti je i na vás, jestli posloucháte a jestli nám to vezmete, ale pojďme si nejdříve zhrnout začátek tohoto týdne, co už jsme proplatili.
3: Tak v pondělí to bylo velmi zajímavé, to jsme propláceli svatební šaty, no a včera jsme proplatili dřevo za 5100.
0: No a jestli bude proplacena i ta třetí účtenka tohoto týdne, to se uvidí a uslyší za chvíli. Máme komu proplácet?
3: No to rozhodně máme.
0: Máme vybráno teda.
3: Ano.
0: Výborně, pojďme si udělat k tomu atmosféru a já jdu volat. Tak, už to vidím. Vytáčím telefonní číslo a někomu voláme. Tak schválně, jo.

0: Haló, haló, je tam někdo?
1: Ano.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Je tam Petr? Petr Hruboš.
1: Dobré ráno. Ano.
0: Dobré ráno. Kam jedete, Petře?
1: Jedu do práce a jsem teďka mám úplně husí kůži z toho.
0: A posloucháte Blaník u toho?
1: No, samozřejmě, že ano.
0: Adél, co proplácíme dneska?
2: Petrovi bychom dnes měli proplatit opravu myčky za 2740.
0: Sedí to?
1: No, sedí to, to jste mi udělali radost. Já ani nemůžu řídit normálně.
0: No, počkejte, dávejte pozor na cestu, co tomu bylo té myčce?
1: No, nefungovala, nenapouštěla vodu, byli jsme z toho zeměnou nešťastní, tak musel přijet oprava včera ráno a tak dali se to dohromady, takže máme z toho radost. Myčka funguje, takže dobrý.
0: Tak Petře, víte co, ať máte tu radost dvojnásobnou, kdo dospíval na Blaníku?
1: No, můj oblíbený zpěvák Michal Tušník, poslední kovboj.
0: A ještě oblíbený zpěvák, tak víte co, tak my vám tu opravu zaplatíme.
1: Ježišmarja, to se mi udělá radost. Ani nevíte, jak já vás poslouchám každý ráno, touto dobou jezdím do práce a říkám, zase mi to nevyšlo. Já tu Adélku, já si s ní budu muset asi promluvit, ale vidíte. Ale já vám něco řeknu. Dneska je to opravdu naposledy, protože zítra ráno ve 3 hodiny odjíždíme na dovolenou mimo republiku. Takže říkám, tak to zkusím zase, až se vrátíme. Helejte se, udělali jste mi opravdu, ale opravdu velkou radost. Moc vám děkuju, opravdu moc vám děkuju.
0: O to tady jsme a vy máte skoro 3000 na dovolenou. Tak se mějte krásně. Děkuju, užijte si to.
1: Zůstanu na telefonu. Jako
0: jo, ano, zůstaňte na telefonu a mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuju vám moc, děkuju, naslyšenou.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno.

0: Pis na Blaníku a před chvílí proplacená účtenka.
1: Tak Petře, víte co, ať máte tu radost dvojnásobnou, kdo dospíval na Blaníku?
2: No, můj oblíbený zpěvák Michal Tušník, poslední kovboj.
1: A ještě oblíbený zpěvák, tak víte co, tak my vám tu opravu zaplatíme.
2: Nevíte, já vás poslouchám každý ráno, touto dobou jezdím do práce a říkám, zase mi to nevyšlo.
0: Tak dneska to vyšlo, Petrovi jsme proplatili opravu myčky za 2740 korun, další účtenka zase zítra ráno po 7 hodině, tak nám pište na 63118 18. No a teď to sluníčko.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. To venku sice chybí, ale jedno mám tady ve studiu a to vám řekne, jak dneska bude Adel.
4: Ano, já jsem asi to jediné sluníčko, které dneska uslyšíte a uvidíte, protože dnes nás čeká zataženo až oblačno. Na většině území počítejte s dešněm nebo s přehánkami, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Od západu bude postupně srážek ubývat i oblačnosti, ale výjimkou bude Slezsko a východ Moravy. Tady ničeho ubývat nebude. Nejvyšší denní teploty 20 stupňů Celsia na severovýchodě Moravy a ve Slezsku okolo 22 a na horách okolo 12.
0: A ještě něčeho neubývá. Českých písniček ve vysílání Blaníku. Tady je důkaz. Václav Neckář, je ráno, ano. Za 4 minuty bude 7:15.

0: Krištof, život je krásný na Blaníku, krásný život teď nastává taky pro houbaře, protože po těch víkendových deštích se konečně začíná blízkat na lepší houbařské časy. Podle aktuálních map se v některých částech Česka objevují první hřiby a další oblíbené druhy hub. Situace je teda hodně rozdílná region od regionu, záleží hlavně na tom, kolik kde spadlo srážek a kolik ještě spadne a jak je půda nasycená vodou. Největší šanci na úspěch mají teď houbaři v oblastech, kde teda v posledních dnech pořádně zapršelo, naopak v suších lokalitách je zatím potřeba obrnice trpělivosti, ale v tuto chvíli prší skoro všude, snad možná kromě Ostravska nebo Ostravy a západu Čech, tak uvidíme, jak to dopadne, protože ten déšť by měl na některých místech trvat i zítra, případně i pozítří. Takže houbaři, připravte si košíky, za chvíli krátké zprávy, teď je 7:20. Radio Blaník.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
8: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
20: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
21: Blaník za volantem.
22: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, kde se aktuálně zdržíte výjezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
23: Zdržení čeká na řidiče na konci dálnic při příjezdu do Prahy. Dálnice D5 hlásí asi 10 minut v koloně, dálnice D8 okolo 15 minut a dálnice D10 a D11 okolo 5 minut.
22: A pokud i vy víte o nějakých dalších dopravních komplikacích, tak volejte na linku číslo 603 11 71 71. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
21: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
24: Aktuální přehled každý den.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
25: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Ministr obrany Jaromír Zuna jednal s premiérem Andrejem Babišem. Včera mimo jiné mluvili o mandátu na nadcházející summit Severoatlantické aliance. V nemocnici Karlovy Vary začala stavba nového urgentního příjmu. Pavilon G1 bude stát 550 milionů korun. 85 miliony přispěje Evropská unie přes integrovaný regionální operační program. České Budějovice zahájily rekonstrukci chráněné Kendeho vily. Ta je nejvýznamnější židovskou památkou ve městě. Práce na obnově domu poblíž centra města potrvají až do roku 2028. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3x3 dvěma výhrami. Ve Varšavě nejprve zvítězili nad Mongolskem a ve večerním dramatu zdolili také favorizované Američany. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník
27: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, ve středu 3. června i dneska si rádi přečteme vaše dobré zprávy. Cože si je rádi přečteme? My je přečteme nahlas a to přímo do éteru. Pojďte se s námi rozdělit o tom, co vám udělalo v poslední době radost. Napište nám to na 600 318 118 a kromě toho, že se rozdělíte, tak my vás taky možná v pátek odměníme. No a za chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady zase byl Honza Riedl, náš dopravní expert. A co nám řekl, dozvíte se za chvíli. Za 3 minuty bude půl osmé.

0: Kristýna Horehroní na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No, jak jsem říkal, včera po 16. hodině tady opět dorazil náš dopravní expert, mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl, a přišel zase nabitý informacemi, které se týkají samozřejmě silnic a dálnic. A co nám řekl? No, došlo třeba taky na dobrou zprávu o Voticích.
3: Strašně důležitá zpráva a skvělá zpráva. Hlavně všem moc děkuju za trpělivost, vám všem, kteří jezdíte mezi Českými Budějovicema a Prahou, respektive po tepně číslo 3. To znamená, ať už jste jeli směrem na Budějice nebo z D3 směrem na Benešov, tak u Votic jste si samozřejmě nabírali ty 10 minuty zdržení, protože jsme tam měnili vozovku na docela dlouhý úseku, víte, v tom stoupáku, no pekelný to bylo, ale mám pro vás skvělou zprávu a pro nás taky, protože se toho zbavíme a bude na nějakých 15-16 let hotovo. Teď o víkendu odkopneme poslední kužel a budete jezdit volně. Votice už jsou free.
0: Ať Votice a celé včerejší povídání zase uslyšíte na našem webu v sekci podcasty a s Honzou si budeme povídat zase příští týden v úterý po 16. hodině. Dál jen vejdi. To už je Věra Martinová na Blaníku. Je minuta po půl osmé.

0: One More Time a Highland na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak dorazil déšť, dobrá zpráva pro houbaře, zemědělce a zahrádkáře, horší teda pro cyklisty bez blatníku, ale o kolech bude dneska ještě řeč. Teď k tomu počasí.
2: Dnes nás čeká opravdu uplakaný den, na většině území bude zataženo až oblačno, počítejte s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Na většině území bude od západu postupně srážek ubývat během dne, nicméně Slezsko a východ Moravy jsou výjimka, tady bude pršet skoro po celý den. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 a na horách okolo 12.
0: No u nás sice prší, ale co takhle sluníčko, teplo a dovolená, ideální kombinace. A co k tomu šplouchající moře? V Egyptě má v těchto dnech teplotu až 27 stupňů. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style a klidně hned teď, anebo už o víkendu. Egypt je sázka na jistotu, Blue Style létá do Hurghady každý den, kromě úterý, a to z Prahy, Brna i Ostravy. Nově můžete vyrazit taky z Pardubic, odkud se do Egypta létá od 4. června jednou týdně. Hurghada je živé letovisko s dlouhými plážemi, promenádami a rušným večerním životem. Těm, kteří vyznávají aktivní dovolenou, jsou nabízeny různé vodní sporty, včetně potápění a windsurfing, nebo výlety do pouště na velbloudech i na terénních čtyřkolkách. A potěší i cena. 8 dní, 7 nocí pořídíte už od 7 990 korun z all inclusive za osobu při odletu 6. června z Prahy. Tak si dopřejte týden u moře dřív, než začnou letní prázdniny.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci.
9: Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

0: Petra Janů, Petr Janda, není nám už 17 v dobrém ránu na Blaníku, ale kdyby vám bylo 17 a vy byste se objevili před kamerou, tak jste teď mohli mít hvězdu na zlínském chodníku slávy.
1: Blanický dobrometr.
0: Zlínský filmový festival včera totiž rozšířil svůj chodník slávy o další dvě jména. Své hvězdy nově získali herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Ocenění získávají osobnosti, které začaly před kamerou právě už jako děti anebo teenageři a později se výrazně prosadili na české filmové scéně. A letos šlo už o 45. a 46. hvězdu v pořadí. Jestli to tak půjde dál, tak to bude zase další dálnice do Prahy. Pojďme na další dobré zprávy, tentokrát od posluchačů.
2: Napsala nám třeba Renata z Hradce Králové, ta napsala: já miluju podzim, jsem podzimní člověk, takže mě velice potěšilo dnešní počasí.
0: Děkujeme, děkujeme, no je pravda takové podzimní, je s těma houbama.
2: Potom nám napsal František: dobrý den, dnes jsem pomohl najít cestu do nemocnice jedné starší paní a mám z toho skvělý pocit. Přeji všem, aby si pomáhli navzájem a cítili se tak jako já.
0: Tomu úplně rozumím, je to takový hřejivý pocit vždycky, když člověk někomu pomůže. Tak co udělalo dobře vám? Jaká dobrá zpráva? Napište nám ji na 603 118 118. V pátek vás třeba odměníme. Teď Alexandra Barka, Haleluja, na Blaníku v 7.50.

0: Alexandra Berga, Haleluja na Blaníku.
1: Na konci další ranní hodiny.
0: Ale už chystáme tu další. Po osmé Standa Hložek a Petr Kotval. Marek Ztracený. A taky Lucka Bílá a Honza Bendik. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé. Je 7.54. Radio Blaník.
2: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
6: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme čtyřdenní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dneska bude den zamračený, čekáme převážně zataženo a chladno. Na většině území bude i déšť nebo přehánky. Srážky budou postupně během dopoledne ustávat, odpoledne zaprší jen ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď doprava.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
7: Dejte si pozor na D3 na 125. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Tady stojí porouchaná dodávka. Nehodu máme na Kolínsku v Dobravčicích v Mukařovské ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. A pozor na Mladoboleslavsku. Na příjezdu do Benátek nad Jizerou směrem od Jiřic na kruhovém objezdu se srazila tři osobní auta. Provoz je tu částečně omezený. Počítejte se zdržením v koloně. Tolik dopravní servis. A teď jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Rezort spravedlnosti bude řešit Janouškovo propuštění. Liberec hledá další možnosti k rozšíření parkování. České volejbalistky čeká druhý start mezinárodu. Radio
10: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Píše to server Seznam zprávy. Obvodní soud sice jeho žádost o podmíněné propuštění zamítl s tím, že se ještě dostatečně nepolepšil, ale pražský městský soud mu v neveřejném zasedání naopak vyhověl. Janoušek si odpykal zhruba polovinu trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud se začne zabývat obžalobou na vládní SPD kvůli předvolebním plakátům. Podle státního zastupitelství se jim hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí i šéf SPD a taky předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Česká města hledají nové způsoby, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst. Třeba Liberec upraví dopravní značení a změní některé ulice na jednosměrné, konkrétně na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově, pokračuje náměstek primátora Adam Lenert.
11: Tohle je ta první etapa. Jsou to vodorovné značení, tak aby se vlastně lépe uspořádalo to parkování a udělalo se tam to parkování legálně. Provedou to právě technické služby města Liberec. Ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty.
9: Liberec tak zlegalizuje současný stav, kde řidiči často odstavují auta v rozporu se silničními pravidly. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně do druhé sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaj v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a taky Thajskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Další ráno plné dobrých zpráv pokračuje dál. Na ty vaše dobré zprávy čekáme na 6 318 118. No a dneska, kromě toho, že je středa 3. června, tak je to taky Mezinárodní den jízdních kol. Tak tomu se budeme věnovat už za chvíli. Teď písnička, kde se to víc než koli hemží spíš tříkolkami. Holky z naší školky, Standa Hložek, Petr Kotvalt, bude 8. Dobré ráno.

0: Zastav mě a Marek ztracený na Blaníku, když šlapu, tak nezastavuju.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: To byla slova mého syna. Když jsme šlapali někam na kole do kopce a mu řekl, tak si odpočiň, tak mi odpověděl, do kopce nezastavuj, jak to chtěl mít rychle za sebou. Dneska je jeden z mála mezinárodních dnů, který můžete oslavit klidně tím, že přijdete do práce spocení a ještě vám za to, nebo vás za to pochválí. Je totiž světový den jízdního kola, i když se tak dívám ven, tak mokří budete, ale asi ne od potu. Adel, já se tě zeptám trošku jinak, ne na čem, nebo v čem jezdíš dneska, ale jaký byl tvůj oblíbený dopravní prostředek v dětství? Myslím takový ten samohybný.
3: Mm-hmm. Já bych asi řekla, že to bylo kolo, ale mě to pak eventuálně zkazil můj tatínek, protože ten nás jako správný tatínek bral vždycky první na sjezdovku, poslední ze sjezdovky a
0: jasně,
3: na dlouhý cyklový lety a vždycky sliboval, že to bude po rovině. Nebylo to nikdy po rovině.
0: No,
3: vždycky to bylo do kopce a já si pamatuju úplně vividně, jak mě bylo asi 6 nebo 7 a jedu na tom kole do toho kopce a pláču. A šlapu, protože to chci mít přesně rychle za sebou, no, a u toho pláču. Takže mi to eventuálně zkazil a vrátila jsem se k tomu až v dospělosti, kdy už si ty trasy můžu vybírat sama.
0: Výborně. Já měl oblíbený dopravní prostředek tříkolku. Ano, ne, že bych na ní jezdil do dneška, ale měl jsem tříkolku, protože já byl jediné dítě široko daleko na celém sídlišti, které mělo tříkolku se sklápěčkou, což v těch na konci 70. let, začátek 80. prostě nebylo obvyklé. Tam měla normálně páčku, s tou, když se pohnulo, tak to člověk vyklopil ten náklad. Vůbec nevím, kde to naši tehdy sehnali. No, my jsme podobnou otázku položili taky našim kolegům, třeba Michalu Krusberskému.
4: Vyrůstal jsem na vesnici na stejné ulici, kde jsme byli přibližně všichni stejně staří, takže my jsme měli takový gang oranžových Tatrovek. Když jsme to rozjeli, tak všichni rodiče zavírali okna a brali si rohypnuly, aby to nemuseli poslouchat.
0: Chápu, taky jsem měl. Co Veronika Rážová?
5: Já jsem nejradši hlavně na chatě jezdila na tříkolce. Hlásala jsem, že je to číkolka, číkolka a vydrželo mi to poměrně dlouho. Pak jsem přesedlala na kolo a vlastně s tím jsem byla spjatá poměrně dost dlouhou dobu. Měla jsem kolo SK, tedy takovou tu klasickou skládačku, kterou jsem vystoupala jakýkoliv kopec a musím říct, že tehdy jsem mívala fakt dobrou kondičku.
0: No a skládačku měla taky Iva Lecká.
6: Nejoblíbenější pro mě byla skládačka. To bylo kolo tmavě modré, které jsem úplně milovala. Na skládačce jsem jezdila úplně všude a samozřejmě jsem s ní měla i dost nepříjemných pádů, ale nikdy mě to neodradilo ji vytáhnout ze sklepa znovu a jezdit po okolí. Takže skládačka prostě nejúžasnější dopravní prostředek mého dětství.
0: Tak dneska mezinárodní den jízdních kol, takže šťastnou cestu, ale bacha na počasí.
7: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
0: Bez blatníku nevýjíždět. Dobré ráno, je 8 hodin a 9 minut.

0: Oliver Onions a Dune Buggy na Blaníku 3 minuty před 8:45.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A když je ten Mezinárodní den jízdních kol, tak informace pro všechny cyklisty, jak to dneska bude stříkat od Blatníků?
2: No v podstatě hodně a všude, tak bych to nějak shrnula. Výjimkou jsou teď západní Čechy a Ostravsko. Tady máme těch srážek méně. Na Ostravsku je taky aktuálně nejteplej. Tady teploty můžou místy dosahovat až 22 stupňů Celsia. Na tom západě je chladněji, Karlovy Vary i Plzeň hlásí schodně 15 stupňů, třeba Ústí nad Labem 17, Praha 16 stupňů Celsia. Během dne teploty vystoupají až na teploty okolo 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude okolo 22. Jinak tady dnes počítejte se zataženou až oblačnou oblohou a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky.
0: Tak na Ostravsku teď po ránu ještě bez Blatníku, ale s Blaníkem. A na Blaníku teď Lucka Bílá, Honza Bendik a jednu malou chvíli. Dobré ráno.

0: Polís na Blaníku v Luháčovicích po téměř 100 letech dneska ožije tradice automobilových dnů, které ve 20. a 30. letech minulého století patřily k vrcholům společenské sezony. Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko připravil v lázeňském městě přehlídku veteránů a více už předseda Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko Karel Kupka.
1: Táhneme sem vzácný auta z celého světa. Oživili jsme vlastně tu historii, o kterou se tady pokoušelo už několik mých kamarádů a nebylo to jednoduché. Luháčovice jsou nádherné místo. Budeme se snažit tam udělat tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa se svými kamarády a partnery z toho Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko.
0: Luháčovice se mají na co těšit, dorazí 5 desítek posádek z řady zemí, účastníci s historickými vozy zavítají i do dalších míst v regionu a prostě krása střídá nádheru. A krátké zprávy na Blaníku za chvíli, teď je 8:20. Rádio Blaník.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
3: Počkej, v čí pr...
2: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
3: To zní hustě. Kde to je?
4: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
8: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Bybik Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bik Mat, váš Bik parťák pro každý projekt.
1: Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají na dálnici D10 na 8,5 kilometru směrem z Turnova na Prahu. Tady stojí na krajnici porouchané auto, dávejte si při projíždění pozor. A na Berounsku mezi Mořinkou a Mořinou havarovalo osobní auto. Na místě už zasahují záchranné složky, silnice je aktuálně průjezdná kyvadlově, počítejte proto s případným zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník a teď už jsou na řadě krátké zprávy a s nimi Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Celníci nově učí své služební psy rozpoznat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat. Nasazovat je budou v prodejnách anebo v dopravních prostředcích. Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydali v prvním čtvrtletí 858 stavebních povolení. V meziročním porovnání je to podle Českého statistického úřadu o 17% víc. Oblastní nemocnice Jičín zahájila provoz pracoviště magnetické rezonance. Pacienti z Jičínska museli za vyšetřením do této doby cestovat nejčastěji do Libereckého a Středočeského kraje a nebo do Hradce Králové. Kvůli rostoucímu riziku vzniku lesních požárů v Evropě bude dodatečně rozmístěno 777 hasičů. Přesunou se do nejvíce ohrožených oblastí. Připraveno k zásahu bude i 22 hasících letadel a také 5 vrtulníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Svíbou.
5: A ještě jeden Petr tady byl. Pondělí v českém kytarovém ránu mezi 8 a 9 hodinou vám z tohoto studia živě zpíval Petr Kolář. Jaké to bylo? No vrátíme se k tomu už za chvíli. Za 2 minuty bude půl deváté.

0: Umberto Tozzi a tu na Blaníku 2:02.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Měsíc co měsíc, na začátku každého měsíce se tady v dobrém ránu po 8 hodině potkáváme vždy s někým, koho znáte z našeho playlistu, přichází s kytarou nebo si sebou přiveze. Nebo přivede hráče na kytaru a dává to tady naživo. A takhle vám v pondělí po 8 hodině z Blaníku živě zpíval Petr Kolář. Pojďme se tam na chvíli vrátit. My si teď dáme tu první živou písničku.
2: Jdeme na to, bude to netradiční píseň, ale ví, hraje to taky a bude to píseň vyznání.

0: Tak takhle se nám v pondělí podařilo po ránu rozespívat Petra Koláře, který sám říkal, že je sova, ale nám se to prostě podařilo. A vy si to můžete celé poslechnout, ale hlavně taky prohlédnout i s videem, protože to už najdete na našem webu a na našem YouTube kanálu. Prostě zadejte jenom Kytarové ráno, užijte si to i s obrazem. Tohle už jsou opět Radeček a jejich bratři na Blaníku.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Možno se ti zdá, Meky Žbírka na Blaníku, možná se vám zdá, že svět je plný špatných zpráv, ale je to jenom zdání.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Opak je totiž pravdou a vy nás o tom přesvědčujete každé ráno, protože nám posíláte dobré zprávy, které vám v poslední době udělaly radost. Tak co nám ještě přišlo dneska?
3: Třeba Hanka napsala krásné ráno Blaníčku, moje dobrá zpráva i dobrý pocit, který se mnou určitě sdílí i tři mé kolegyně, je z toho, že minulý týden jsme s 35 třeťáky prožili na škole v přírodě v Krkonoších krásné počasí, děti si všechno užili a hlavně jsme se všichni v pořádku vrátili domů.
0: Jo, chci na školu v přírodě. Děkujeme.
3: Přidám potom SMSku od manželů z Mladé Boleslavy. Právě sedíme na balkóně, pijeme čaj a po dlouhé době je doma prostě klid a pohoda.
0: To je pohodička, pohoda. Tak nám pište, ještě něco tam máš, nebo...
3: Přidám ještě SMSku od Evy, ta nás zdraví z Uherského Hradiště a napsala, syn nám oznámil, že budeme po druhé prarodiče.
0: Gratulujeme, tak přidej k tomu ještě počasí.
3: Dnes nás čeká počasí, které je takové romantické, nicméně není možná úplně pro někoho pozitivní, protože sluníčko dnes nečekejte, bude zataženo až oblačno, na většině území bude déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, během nebudou ubývat, ale Slezsko a východ Moravy, tak tady ty srážky budou po celý den. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku 22 a na horách okolo 12.
0: Dobrá zpráva pro houbaře a dobrá zpráva je taky to, že i dneska budeme společně hledat tajemný rok a malá nápověda už za chvilku.
1: To nejlepší z Konopiště.
2: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
1: Byl to výjimečný koncert. Pro výjimečné publiku.
2: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
1: Už tento víkend.
2: To nejlepší z Konopiště
1: na Rádiu Blaník.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Go, go, go, gorila!
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
20: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
21: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
23: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
24: Čerstvé jako z Kauflandu.
25: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
26: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
27: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Without You a Mariah Carey na Blaníku. Blíží se deváta, blíží se dnešní hledání tajemného roku. A jednu malou nápovědu pro vás mám i dneska předem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten dnešní tajemný rok bude trošku pohádkový, protože se vydáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět jednu známou pohádku.
2: Jdi okolo stolu, já ti povím, která to je.
0: No, nebylo toho mnoho, ale více se pustíme po 9. hodině, kde to bude i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď Turbo a Hráč, ještě v dobrém ránu na Blaníku.

0: Turbo a hráč v dobrém ránu na Blaníku, respektive na jeho konci, protože za chvíli bude 9 a po 9 hledání tajemného roku a ten dnes budou mimo jiné připomínat opět i písničky a třeba to bude tahle.
1: Vždyť já sobě nosím pocit sváteční.
0: Karel Gott měl tehdy tuhle novinku, Naďa Urbánková vydala taky novou písničku. A novinku měla v tajemném roce i Helena Vondráčková.
2: Když má jata z hnízda odletají.
0: A více po 9 i s vašimi tipy a vzpomínkami. Je 8.54.
3: Radio Blaník.
4: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuvu. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
8: Svítí.
9: I na síti všech sítí.
8: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
9: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
8: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Radio Blaník, počasí.
10: Radio Blaník. Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude chladnější, čekáme převážně zataženo. Na většině území také déšť nebo přehánky. Během odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
8: Jsme Blaník.
11: Pohodové rádio.

0: Milník za volantem.
1: Kde jsou komplikace, ví z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Nárazově se tvoří kolona na 20 minut na příjezdu do Prahy po D1 od Mirošovic až do Prahy. Pražský okruh se komplikuje směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech na Vině. Silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A kolona na pražském okruhu je také směrem na Modlatice mezi 25. a 18. kilometrem. Počítejte s 15 minutami navíc. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 30 minut.
1: Tolik dopravní servis, teď už zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ke konci se chýlí možnost odevzdat nelegální zbraně. České firmy můžou dostat peníze za americké clo. Vědci žádají o pomoc při mapování kudlenky.
1: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zbraňová amnestie potrvá už jen měsíc. Během ní můžou lidé beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna už policii předali přes 3700 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve středočeském kraji. Podle policie se jedná velmi často o ty nalezené třeba při vyklízení půd. České firmy už můžou žádat o refundaci amerických cel na speciálním portálu. Dochází k tomu víc než rok od oznámení prvních celních změn v dovozu zboží do Spojených států, kdy americký nejvyšší soud označil plošné tarify za protiústavní. I tak je situace v mezinárodním obchodu stále nejistá. Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou. Zatímco dříve se u nás vyskytovala jen na jižní Moravě, nyní se v české přírodě šíří víc než kdy jindy. Žije teď prakticky na celém našem území s výjimkou jižních a západních Čech. Přírodovědci teď žádají veřejnost o pomoc při mapování jeho výskytu. Brno nabízí novou venkovní výstavu. Představuje data týkající se počtu obyvatel, dopravy, bydlení a nebo klima. Panely jsou na Mendlově náměstí a víc tomu říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Návštěvnictvo se například dozví to, že počet lidí s trvalým pobytem nadále roste a město už několik let překračuje hranici 400 tisíc obyvatel. Zároveň ale pokračuje pokles porodnosti. Například v roce 2025 se v Brně narodilo nejméně dětí od roku 2000.
1: Výstavu je možné si prohlédnout do konce června, na podzim se přesune na Moravské náměstí v Brně. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na Rádiu Blaník.
6: No tak otevíráme to dnešní hledání. 800 109 109, telefonní číslo, na které když zavoláte, tak se můžete svěřit s tím, jaký rok dneska typujete a jakou k němu máte vzpomínku. Případně to můžete dát do SMSky a napsat na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: The Humphrey Singers, kapela, kterou sice založil anglický zpěvák, ale vznikla v Hamburku, v tehdejším západním Německu. Mamelu, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí pocit sváteční od Karla Gotta. Ještě předtím jsem pro vás měl jednu malou nápovědu před 9. hodinou z filmu, o kterém dneska bude řeč. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Kameníku telefonu, Michal. Já vám chci říct, že jsem asi přesvědčený, když to začalo první slova Zlatovlásky.
0: Je to Zlatovláska.
3: S Petrem Štěpánkem, se Zlým králem panem Holím a s Jorgou Kotrbovou.
0: No a jaký rok typujete?
3: 1973.
0: Trojka. A co jste dělal v roce 73, že se ptám?
3: To jsem byl předškolák. To byly krásné chvíle, zlatý chvíle.
0: A chodil jste do školky?
3: Ano, ano.
0: Jo.
3: Já měl školku akorát naproti, přes ulici, takže to byla krása, no. Asi dvakrát jsem vždycky utekl z té školky přes ulici. Babička mi naplácala zadek.
0: Jasně, a poslala zpátky.
3: Tak.
0: Krásná vzpomínka, moc vám děkuju. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: Adel, pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Romčata, podle filmové ukázky typuje rok 1973 a napsala k tomu rok mého narození.
0: Díky, Romčo.
4: Přidám další tip na rok 1973 podle písniček a podle pohádky a napsala k tomu další Romana. V tomto roce mi byly 3 roky, takže krásná doba.
0: Díky.
4: A přidám ještě tip od Miloše z Mostu, ten typuje rok 1973 a napsal, v tomto roce jsem chodil do 5. třídy.
0: Tak díky, Miloši. No tak se vrátíme k té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou. Tu už vám znova nepustím, ale pustím vám jinou, podle které by mělo být úplně jasné, z jakého filmu ta ukázka byla.
5: Zlatovlásku chci za manželku. Ale kde ji mám hledat? Na to si měl pomyslet dřív. Proto se nyní vydáš do světa a když se vrátíš bez Zlatovlásky, přijdeš o hlavu.
0: Tak přesně jak zaznělo v tom prvním telefonátu, v Tajemném roce, a to přímo na Štědrý den, jste poprvé mohli vidět Zlatovlásku s Petrem Štěpánkem, Jorgou Kotrbovou, Jiřím Holím, Ladislavem Peškem, Marií Rosůlkovou a tak dále. A tak dále. Takže na Štědrý den Tajemného roku premiéra Zlatovlásky a teď ve kterém roce to bylo? 800 109 109, sem můžete brnknout a říct mi to, anebo to napište na 600 318 118 a ta nápověda by asi nebyla celá bez téhleté písničky, kterou v té pohádce zpívá Petr Štěpánek. Nesměloťko.

0: Forever and ever a řecký zpěvák Demis Russo.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A před chvílí Zlatovláska, televizní muzikál, který se objevil v televizi na Štědrý den tajemného roku. To byla připomínka tajemného roku, která zazněla před chvílí, a tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: No dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych dneska, nevím to přesně, ale myslím, že 73 rok.
0: Tak a kdybyste se tam vrátila, co jste dělala v roce 73?
2: No to mě bylo 12 let a chodila jsem na základní školu, takže nic zvláštního se nedělo.
0: Krásný den do Teplic, moc děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky, Adel.
3: Napsala nám třeba Drahuška ze Sezimova Ústí, ta typuje rok 1974 a napsala, v té době jsem chodila na zdravotní školu a po skončení jsem v oboru zůstala necelých 50 let.
0: Děkujeme.
3: Přidám další čárku k roku 1973. Ten nám poslala Martina z Plzně. Pozná to podle pohádky Zlatovláska, napsala, která je moc hezká a je to taktéž rok mého narození.
0: Díky, díky.
3: Přidám ještě jednu čárku k téže roku, tu nám poslala Zdena z Pardubic. Napsala, byla jsem v 7. třídě a bylo v top... byl to první z několika zvláštních let.
0: No, díky, díky, díky. Za všechny vaše vzpomínky, tipy a i za ty, které teprve zavoláte a napíšete. A pokud chcete zavolat, tak volejte na 800 109 109. Pokud chcete psát, pište na 600 318 118. A tady je další písnička z tajemného roku.

0: Naďa Urbánková, blondiák s červenou bugatkou, písnička, kterou v originále naspíval americký zpěvák, který se jmenuje, nebo říkal si, Little Jimmy Osmond, a českým textem tuhle tu písničku opatřil Zdeněk Borovec.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Lepšího textaře už si Naďa Urbánková nemohla ani přát. My se podíváme na vaše další tipy. Nejdříve dostane slovo telefon. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchač Míra z Pardubic.
0: Je to vaše Míro, jaký rok typujete?
3: Chtěl bych typovat Tajemný rok.
0: No určitě, jaký rok typujete?
3: No, chodil jsem ještě do školy, když dávali pohádku Zlatou láska.
0: No.
3: A končil jsem v 74. Podle pana Štěpánka, který byl mladý kluk, tak bych typoval 73.
0: No tak vám děkuju, tak uvidíme na konci hodiny, jestli jste typl správně. Moc děkuju a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: A co pak nám píšou posluchači?
4: Napsala nám třeba Martina z Prahy, ta typuje rok 1972 a napsala, to je rok, kdy se moje rodiče brali.
0: 72, děkujeme.
4: Pak nám napsali dámy v modrém, ahoj Blaníčku, my si myslíme, že jde o rok 1973. Některá z nás už byla na světě, některá ještě na houbách.
0: Díky.
4: Stejný rok tady typuje i Lukáš z Liberce, napsal, k tomu vzpomínku nemám, nebyl jsem ještě na světě.
0: Díky, díky.
4: A čárku k roku 1973 podle Zlatovlásky přidává i Dana z Neratovic a napsala, bylo mi 8 let a chodila jsem do druhé třídy.
0: Díky, díky. Tak jedna taková malá neplánovaná nápověda. Dneska hledáme rok, kdy měla teda premiéru Zlatovláska, ale taky se narodila maminka Adelky, čím ji zdravíme.
4: Je to tak, já teda doufám, že ten Tajemný rok vím správně. Já to spíš typuju s váma, já to nikdy nevím dopředu, takže...
0: Tak to se ukáže na konci hodiny. No, za chvíli další písnička z Tajemného roku a další nápověda, vyvolejte na 800-109, teď nedostala 109, anebo pište na 600-318-118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
12: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
13: Půjdeme na Sněžku?
14: Já chci hlavně na kolo.
15: A co ta herní krajina?
13: Jo! A taky chceme na Bobovku.
14: Babovku, Babovku, Babovku.
15: To nemůžem dneska všechno stihnout.
1: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
16: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
17: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Aguarachar!

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Okay.
5: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Za mě teda jedna z nejpověrnějších písniček Rolling Stones. Angie.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Poprvé jste ji mohli slyšet právě v tajemném roce, stejně jako písničky, které už jsme si zahráli. Z těch českých připomínám Pocit sváteční Karla Gotta, nebo jsme tady měli Blondiáka s červenou bugatkou od Nadi Urbánkové, nebo jsme tady měli Petra Štěpánka písničku Nesmě loďko, což je zase písnička z filmu Zlatovláska, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Fanta Česká Třebová. Já bych dneska taky typoval za rok 73.
0: Dobře. A co jste dělal, Fando, v tom roce?
3: No, v roce 73 jsem se přestěhoval do Třebový a šel jsem tady jezdit do depa, no.
0: A od té doby tam prostě jste?
3: No, od té doby jsem tady, měl jsem ročního synka, Martina, ale od té doby jsem tady ve Třebové.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju, naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Já tady přidám další tip na rok 1973. Ten nám poslala Naďa z Prahy a napsala, bylo mi krásných 21 let. Poprvé jsem se vdala a narodila se mi i dcera.
0: Děkujeme za SMSku.
4: Další čárku k tomuto roku přidala Marie z Líní u Plzně. Napsala, je jedná se o rok 1973 a ten rok jsem začala studovat na stavební průmyslovce v Plzni.
0: Tak zdravíme do Líní.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1974 a ten nám poslala Ivana z Prahy.
0: Děkujeme, Ivano. No a já mám pro vás další nápovědu. Tentokrát je to smutná vzpomínka. 19. únor tajemného roku a na letišti v Praze Ruzini havarovalo ruské letadlo Tupolev Tu-154 na lince Moskva-Praha a po dopadu na dohled od haly letiště se stroj vzněl a katastrofu nepřežilo 660 lidí, včetně několika členů doprovodné kapely zpěvačky Evy Pilarové. Událost, která médii víceméně tehdy jenom prosvištěla, ale našel jsem teda jednu dobovou zvukovku o tom, kolik letadel zhruba v tajemném roce takhle na Ruzině přistávalo v té době.
5: Jaký je provoz na ruzinském letišti?
6: Nám se tady pohybuje kolem 200 startů, 200 příletů s denní špičkou, tak 30 až 35 letadel za hodinu.
0: Takže letecká katastrofa na ruzinském letišti, i to je připomínka tajemného roku. 800 109 109, to už je telefonní číslo do studia, na které můžete brnknout. 603 118 118, číslo naší SMS brány. Obojí můžete využít k tomu, abyste se svěřili se svým tipem a třeba i vzpomínkou. A tady Helena Vondráčková a Ptačí hnízda.

0: Klepání na nebeskou bránu a jedna z nejslavnějších písniček Boba Dylana. Mohli jste ji poprvé slyšet v Tajemném roce, stejně jako jste poprvé mohli vidět Zlatovlásku, a připomněli jsme si taky havárii letadla na ruzyňském letišti, kterou tehdy bohužel nepřežilo 660 lidí, včetně několika členů doprovodné kapely zpěvačky Evy Pilarové. Tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych typovala rok 1973. Zlatovláska je krásná pohádka.
0: Je to tak. A můžu vidět jenom vaše křestní jméno?
1: Olga.
0: Olgo, co jste dělala v tom roce, který typujete?
1: Byla jsem na mateřský, protože jsem měla roční dceru a vzpomínám, to je zrovna jako nejkrásnější období života.
0: To tak většinou bývá. Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A dál pojďme na SMSky.
2: Přidáme tip na rok 1973 od anonymního posluchače, typuji podle Karla Gota a jeho pohodovky do života. Byla jsem na vysoké škole a chodila s kámoškou na koncerty zpěváků a jezdila na festivaly.
0: Díky.
2: Přidám další tip na rok 1973, konkrétně od Mirky z Bohumína. Ta napsala, mě bylo 16 let a na Vánoce jsem se seznámila se svým budoucím manželem, kterého další rok čekala vojna a jsme spolu dodnes.
0: Díky, díky.
2: A potom nám tady tipuje Iva z Ostravy rok 1972.
0: Díky, díky. Tak ještě jedna nápověda nebo nápověda. No, je to spíš taková vzpomínka na Tajemný rok. Ačkoliv se to zdá neskutečné, tak už 3. dubna Tajemného roku uskutečnil americký inženýr

0: Martin Cooper, první hovor mobilním telefonem.
1: I was on 6th Avenue demonstrating this cell phone. I took out my phone book. That gives you an idea what primitive times these were.
0: Takhle na to později vzpomíná. Ten přístroj se nabíjel 10 hodin, umožňoval 30 minut hovoru a vážil 1 kilo. A kvůli rozměrům byl na trh uveden až o 10 let později. Takže i to je připomínka tajemného roku.
2: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
7: Tak co na to říkáš, Baru?
8: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
7: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
0: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblanik.cz.
2: Pohodové české rádio.
3: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Slzy tvý mámy a Olympik a připomínka tajemného roku.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Poslední hudební a teď už vaše tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jitka z Moravy. Podle pohádky Zlatovlásky je to určitě rok 1973.
1: 73. A kdyby to byl on, Jitko, co byste dělala v té době?
4: Já jsem se vdávala. V roce 73 jsem se vdávala a jsme s manželem dodnes.
1: Tak ho pozdravujte, blahopřeju a krásný den.
4: Vám taky, nashledanou.
1: Naslyšenou. Adel, poslední SMSky, pojďme na ně.
5: Ahoj Blaničku, typuji rok 1973, připomněla mi to filmová pohádka Zlatovláska, v té době mi bylo 11, takže bezstarostné dětství.
1: Díky.
5: Dobrý den Blaničci, myslím si, že jde o rok 1973, bylo mi 5 let a byli jsme v kině na Zlatovlásce, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek v době černobílých televizorů vidět barevný film poprvé v kině.
1: No to jo, to bylo vždycky velké překvápko.
5: A přidám ještě jeden tip na rok 1973 od Jiřiny, ta to typuje podle Zlatovlásky a napsala k tomu vzpomínku, trávila jsem léto u dědy a babičky na Sichrově, kde se pohádka natáčela a chodila koukat do parku, jestli tam neuvidím natáčení. Ráda na to vzpomínám.
1: Krásná vzpomínka, moc vám děkujeme. No, Zlatovláska měla premiéru právě v tajemném roce. Potom jsme si připomněli tu nešťastnou havárii letadla na ruzyňském letišti v Praze, kde katastrofu nepřežilo 66 lidí, včetně několika členů kapely Evy Pilarové, a byl uskutečněn první mobilní telefonát. No a pokud jste typovali rok, teď to přijde.
2: 1973.
1: Tak to bylo správně.
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Ano, to byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník. My se na vás s Adelkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Po 10. nás opět čeká potom tajemný rok. Za chvíli už dopolední vysílání s Pepou Černým a ještě jedna hudební připomínka toho roku 1973. Gilbert O'Sullivan a Get Down.

0: Miraj a Drahokami na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky. A jdeme na další hodinu. Té nám zaspívají Marie Rotrová a Pavel Bobek. Taky Petr Novák. Mé děti z krásných začátků. A dáme si i pompézní a úžasné baroko. Tak jak to umí jen baroko. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Krásné dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude chladnější, čekáme převážně zataženo, na většině území taky déšť nebo přehánky. Během odpoledne budou srážky pozvolna ustávat a objeví se už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Toliko počasí a teď doprava.
1: Rádio Blaník. Nejvíc
3: pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Kde jsou aktuální komplikace výz dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina?
4: Pražský okruh se komplikuje od Vesce až k exitu Ořech, na vině je dopravní špička. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kolona na pražském okruhu je také směrem na Modlotice mezi 25. a 18. kilometrem, počítejte s 20 minutami navíc. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 15 minut. A půl hodiny ztratíte také na příjezdu do Prahy po D8 od Zdi přes Belskou ulici až k ulici Průmyslové.
2: Tolik dopravní servis, teď už zprávy a Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Muže za bombové výhrušky školám hrozí 15 let. Nákladní auto strhlo na Kolínsku trakční vedení. Ochranáři spustili další sčítání motýlů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policie stíhá muže podezřelého z bombových výhrůžek stovkám škol. Docházelo k tomu v roce 2024. Zároveň ho také obvinila z vyhrožování třem pražským obchodním domům z loňského června. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, mu hrozí až 15-leté vězení. Ukrajinec zadržení loni v ukrajinském Dnipru byl zřejmě placen z Ruska. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín Velim stojí. Důvodem je poškozené trakční vedení, které strhlo nákladní auto. Došlo k tomu v obci Nová Ves 1, poté co řidič projel místem se zvednutou sklápěcí korbou. Incident se obešel bez zranění. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 13:00. V Česku probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Tradiční motýlí půlhodinka potrvá do neděle a podle koordinátora akce ze skupiny Jaro Davida Čípa se může zapojit každý.
6: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
5: Určovací klíč je na webu motýlí.cz. Evropa se připravuje na sezónu lesních požárů. Od června do září bude v pohotovosti rekordních 777 hasičů ze 14 zemí, 22 hasících letadel a 5 vrtulníků flotily RES-EU. Česká republika přispěje i 2 svými vrtulníky Black Hawk. Hasiči budou přesunuti do oblastí nejvíc ohrožených požáry. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. No a já vás v této hodině nalákám na ten nadcházející víkend, který bude speciální. My se totiž ohlédneme za konopištěm. Marie Rotrová a Pavel Bobek, S tím bláznem si nic nezačínej. To je první píseň této hodiny. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Petr Novák, děvče z krásných začátků. O téhle písni se rozhodně nedá říct, že by stála za starou Belu.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A co nebo kdo to je ta Bela? To nám teď vysvětlí Samira. Tak Samčí, my posloucháme.
3: Když něco stojí za starou Belu, znamená to, že je to na nic, mizerné anebo nekvalitní. Původ výrazu pochází ze staroruštiny, kde Bela označovala nějaké platidlo a ve slovníku také mají slovo Belka, což je veverka. No a není to náhoda. V dávných dobách tam totiž platili veverčími kůžemi. Stará Bela pak reprezentovala bezcennou potrhanou kožešinu, kterou už nikdo nechtěl. Stejně tak je to třeba se starou bačkorou, kterou sice nikdo neplatil, nebo o tom alespoň nic nevíme, ale také o ní nikdo nemá zájem a tak je vlastně na nic.
0: Tak, Samčí, moc krát děkujeme, jsi skvělá.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: A teď nám zaspívá Petr Muk, All Amour. Pokud si chcete s Petrem zaspívat, pořádně se nadechněte.

0: To je krása, Richard Miller a hosté a jejich baroko na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já vám řeknu, my jsme pracanti. Teď vyšla nová data a vypadá to, že pracujeme mnohem víc než Němci i Rakušáci. Tak pojďme si zatleskat. Jsme pracovitý národ. A jak je to z výdělky? Vyděláme víc? Co myslíte? No, tak popojedem. Za chvilku doktor Alban, Xindl X, Puberťák a taky Jirka Korn. Žal se odkládá jako na konopišti.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
14: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.

0: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.

0: odkládá, takhle přesně začínala velká premiéra Jirky Korna na Konopišti, teď v sobotu. No a o té nadcházející sobotě a neděli si to připomeneme.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Přátelé, ty 27 už jsou tedy za námi a my chystáme ohlédnutí. Uslyšíte rozhovory se všemi interprety, reakce posluchačů. Poslechneme si, jak to našim hvězdám znělo přímo na Konopišti naživo. Třeba právě Žal se odkládá, už to pro vás chystám. Po celou dobu koncertu jsme navíc vysílali přímo z místa, z Konopiště. A tahle specialita přinesla spoustu zajímavých a vtipných okamžiků. Tak i ty si připomeneme. Prostě hromada vzpomínek, emocí, autentická atmosféra téhle jedinečné oslavy. Tak poslouchejte o víkendu to nejlepší z Konopiště 2026. Já vám slibuju, že to bude sranda. Za chvilku Škorpíci a Michal Tučný.
2: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.

0: Si.
1: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady. Wow!
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: taková až relaxační, že? Era a Ameno na vlnách Blaníku. Hlavně vám hrajeme ale hezky česky a budeme v tom pokračovat. Malotraktorem přijede na Blaník MiG-21. Zaspívá taky muž, který tady v pondělí zpíval živě. A byla to paráda. Petr Kolář. Samozřejmě jeho hlas zněl taky na Konopišti, stejně jako tenhle. I Michal David nám zaspívá v nadcházející hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy, my vám hrajeme hezky česky a za 5,5 minuty už bude 11. Radio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude převážně zatažená, na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Srážky budou během odpoledne postupně ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
1: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
5: Kde jsou komplikace výz dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina?
7: S 20 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. A Pražský okruh nárazově brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech.
5: A na dálnici D7 na 17. kilometru směrem na Chomutov stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte tu opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník a teď už zprávy a s nimi Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Poslanci budou řešit zavedení EET. Juchelka chce změnit nejen částky na podporu bydlení. Irán zaútočil i na kuvajtské letiště. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna bude projednávat opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice požaduje obnovu systému od začátku příštího roku. Návrh počítá s tím, že podnikatelé budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby, ale nebudou muset vystavovat papírové účtenky. Nový systém má do státní kasy přinést přes 14 miliard ročně a kabinet je chce využít na pokrytí daňových úlev. Víc než polovině příjemců se po přepočtu na superdávku podpora snížila. Skoro 3/5 nezbývá ani životní minimum. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Ministr práce Aleš Juchelka ve sněmovně řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob do projednávané novely se zvýšením rodičovské. Do obchodu míří první české rané brambory. Jejich pěstitel ale trápí sucho, silná zahraniční konkurence a nejistota kolem cen. Jak chce stát domácí bramborářství podpořit, přiblíží mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
9: Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů a také na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci brambor.
8: Ministerstvo také apeluje na zákazníky, aby dávali přednost domácí produkci. Írán masivně prostřednictvím dronů útočí na Kuvajt. Zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok poškodil taky tamní mezinárodní letiště a několik lidí zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Podle kuvajtské armády protivzdušná obrana země nepřátelské útoky likviduje. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
0: Děkuji moc, Moni.
1: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, necelá minutka a je tady 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku tady bude kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí a já vás vezmu na výlet do Chomutova. Teď je tady Iveta Bartošová o lásce. A krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Petr Nať, jsme svoji. Jsme svoji, to je pravda. A občas je potřeba se trochu bránit. A právě o sebeobraně si budeme povídat teďka ve Zlatých českých ručičkách. No, budeme. Petr Slíva to má na starosti. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Pavlem Štrejlem. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i všem posluchačům Radia Blaník.
3: A my si budeme povídat o vědomé sebeobraně, ale ještě než si o ní budeme povídat, tak já tady mám jeden takový příběh, protože vás do Zlatých českých ručiček přihlásila Marie Čermáková. A ta nám napsala: mého 11letého vnuka přepadla a šikanovala parta tří starších chlapců, ukradli mu peníze, ale nejhorší, co si z útoku odnesl, byl hluboký šrám na jeho dětském sebevědomí. Syn nám okamžitě poradil, ať kontaktujeme pana Štrejla, a už v sobotu dopoledne byl můj vnuk na svých prvních dvou hodinách. Znáte ten příběh?
4: Ano, ano, protože syn paní Čermákový ke mně chodí na sebeobranu s manželkou, ale pak mi vlastně volali večer, tak jsem nabídnul okamžitou reakci, protože nějakou situaci je potřeba řešit hned, než se to uloží v té dětské mysli, v dětském srdíčku, a aby ta obava se vlastně nerozrostla, takže potřeboval takovou okamžitou pomoc.
3: Tak já teď zkusím být na chvíli tím vnukem paní Čermákové a přijdu k vám na tu první hodinu. Co mě čeká?
4: Při první hodině je to ze začátku povídací hodina. On to každý člověk v té hlavě má, ale je potřeba, jak se říká drobíček, ty šupíky oprášit, uvědomit si. V tomhle případě ten 11-letý chlapec, který ke mně přišel, vlastně byl uzavřený, vlastně ani moc nekomunikoval s maminou, která seděla vedle něj. Takže jsme si začali povídat o tom, že jsem se ptal na určitý pojmy, jestli by na to přišel sám, co je bezpečná vzdálenost. A tak jsme si povídali, až prakticky se začal rozpovídávat, a já jsem mu vlastně začal povídat o tom, jak by se člověk měl chovat v téhle situaci, jak reagovat na veřejnosti, že nikam neutíkat, se schovat do lesa, což je právě opak té první pomoci, jo, že je důležitý prakticky hodně dát o sobě vědět, volat o pomoc, že to není žádná ostuda, ale že to je spíš právě takový to postavit se vědomně k tomu, jak si ochránit svoje zdravý život, popřípadě ochránit někoho, kdo je napadený.
3: Takže vždycky to není jenom o svalech, ale když už se dostanu teda do situace, kdy se musím fyzicky bránit, tak i to mě naučíte.
4: Ano, učím vlastně, že ten dotyčný, ať je to děcko nebo dospělej, nemusí mít žádný svaly, nemusí mít žádný obranný prostředky, ale prakticky s věcma a sám se sebou se dokáže ubránit.
3: Chápu, kdyby se k vám do kurzu chtěl teď přihlásit někdo z posluchačů a zaujalo ho to, jak to má udělat?
4: Určitě si otevřít mý stránky www.vedomasebeobrana.cz. Můžeme se domluvit, protože provádím jak besedy ve školách, na úřadech, mám soukromé hodiny, tudíž vždycky lze udělat nějakou domluvu. A když je to velká skupina, což jsou teda třeba školy a úřady, vždycky přijedu já na místo. Svůj projekt Být ve střehu vlastně provádím i v domově důchodců, kdy vlastně starší obyvatelé chodí ven, potýkají se s agresí při nákupech, při vybírání, takže vždycky se snažím dát i těm nejstarším obyvatelům pomoc radou či nějakou modelovou situací, kdo si to chce vyzkoušet, vždycky může.
3: My jsme neřekli jednu důležitou věc, odkud jste?
4: Působím v jednom sportovním centru v Plzni, centru města, ale jak říkám, rozjíždím se i podle zájmu, jezdím na školy i mimo Plzeň.
3: Moc vám děkuju, přeju vám hodně štěstí, děláte skvělou práci a ať se vám daří, naslyšenou.
4: Ano, děkuju moc, děkuju.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A povedlo se, Péťo, moc krát děkujeme, tuhle znáte, že jo? To je Arakajn ještě s Alešem Brichtou a Slečna závist. Hezké dopoledne.

0: MiG-21 malotraktorem. Původně se tahle smíchovská partička měla jmenovat Orloj. Potom uvažovali pánové o názvu Domov nebo Tesil. Ale potom si uvědomili, že třeba U2 si zvolili jméno právě podle letadla, tak se taky pojmenovali podle letadla, a sice MiG-21, tedy stíhací letoun, který byl vyráběn od roku 1958 v Sovětském svazu. Tak zdravím MIGy na Smíchov a za chvilku ABBA, Petr Kolář a Michal David. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
2: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jeková, víte? To je zrada v hodině H.
3: Na Blaníku si to nemyslíme.
1: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
3: Čekáme na ně.
1: Od pondělí

0: Dozvíte se víc.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já si hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo! A taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, Babovku, Babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
10: Počkej, v čí pr...
9: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
10: To zní hustě. Kde to je?
11: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
12: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, CZ.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
20: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
20: www.pragueboats.cz.
19: Už ví.
20: Tak vzhůru na palubu.
21: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
22: Nemáme ani moře, ani velehory.
23: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
24: Z
0: Zlaté české ručičky.
1: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Michal David takhle to rozpařil na konopišti. Třetí galaxie na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, a my se teď vydáme do toho Chomutova. Chomutovský zimní stadion se totiž promění v koncertní halu. 21. listopadu poslouží tamní ledová plocha jako pódium pro symfoniky a solisty a zazní ty nejhezčí filmové melodie. Jak říká pořadatel David Kickelhorn.
1: Třeba, což je trošku mimo film, ale tu úvodní znělka pro Formuli 1 od Briana Taylora, dále třeba pro ty nejmenší z pohádky Horný dinosaurus od Michaela Dunny, který je oceněný Oscarem, a dále tam bude pro zajímavost od Morriconeho Horný zlý a ošklivý, tu zpěveckou část zaspívá naše solistka Lenka Audolenská. Dále tam budou třeba skladby z E.T. od Johna Williamsa, pro milovníky westernu, tak jsme nemohli zapomenout na Vinnetua.
0: No jo, Vinnetu. A John Williams a E.T., to je taky kousek. Nádhera. Já ještě dodám, že tenhle koncert s názvem Majestát hudby podpoří nevidomé a děti z dětských domovů, takže koncert pro dobrou věc. Děkujeme, zdravíme do Chomutova a budeme si dál hrát. Za chvilku třeba Sinead O'Connor a nebo Meky Žbirka. S tebou je Kríž. Posloucháte Blaník.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Připraveni na letní zážitek.

0: taky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Ditton dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dittonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Meky Žbirka, s tebou je Kríž na Blaníku. A máme před sebou českou hodinku, přátelé, a v ní zaspívá třeba Ilona Čáková.
1: Zavři oči, když se červená.
0: Taky Olga Lounová. Byla skvělá na Konopišti, mimochodem. No a dáme si taky cestu.
2: Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry.
0: Víry i síly zbývá dost. My vám hrajeme hezky česky a v následující hodině jen a pouze, protože je to česká hodinka mezi 12. a 13. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty už bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart. Váš rychlý elektrospecialista.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Během dne pak bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
8: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
8: Blaník za volantem.
10: Na Praze západ ve Vesci ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí na spojce havarovala 3 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje, dejte pozor. Na Nymbursku v Poděbradech v Husově ulici u křižovatky s Pražskou srazilo osobní auto chodce. Na místě počítejte se zdržením. A v Praze na Pražském okruhu na 78,5 kilometru směrem na letiště stojí na krajnici porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Soud začal řešit kauzu plakátů SPD. Premiér jednal o nové rychlobruslařské hale. Menšík si v Paříži zahraje o finále. Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Obvodní soud pro Prahu 1 se začal zabývat obžalobou na SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, poslanci ho totiž nevydali. Vláda před 2 týdny rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proti změně v pondělí protestovalo přes 40 organizací. Jejich argumenty si dnes vyslechla naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den. Podle odborníků, kteří se tu dnes sešli, bude mít přesun agendy na ministerstvo zdravotnictví velmi negativní dopad, jak na adiktologické služby, tak především na jejich klienty. Kritizují, že návrh je nepřipravený, nekonzultovaný a že ohrožuje jejich fungování. Jako největší problém ale vnímají, že adiktologie není čistě zdravotnický obor. Vyžaduje přístup, který propojuje zdravotní péči se sociální oblastí, jako je rodina, bydlení nebo sociální začlenění, a přesun agendy podle nich může oslabit právě jejich mezirezortní charakter. Z centra Prahy Sára Voldánová.
2: Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní včera jednal premiér Andrej Babiš. Město chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum, zastupitelé ho mají schvalovat 11. června. Podle starosty Martina Mrkose je Žďár jen jednou z možných lokalit pro halu. Další místa neupřesnil. Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý tenista včera ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. Zahrál 49 vítězných míčů a 11 S, utkání ukončil při 7. matchbolu. V pátek na pařížské Antuce v boji o finále vyzve světovou trojku Zvereva z Německa. Zprávy končí a slovo si opět bere Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Dominiku.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za 2 minutky a kousek už je to tady. Doufám, že máte připravené nějaké dobré jídlo, tak dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze české písničky v české hodince. No a čekáme na Lucii Bílou. Až dospívá Lucie Bílá v této hodině, tak pokud chcete do planetária na Hvězdy pod hvězdami 9. června příští úterý právě na Lucii Bílou, a to planetárium, to je nejmodernější planetárium na světě, tak volejte 800 109 109, až bude dospívávat Lucka. No a já mám pro vás 2 vstupenky. Teď je tady Olympic, okno mé lásky. Krásné poledne s Blaníkem.

0: Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Dneska by oslavil 96. narozeniny muž, který nám popelku dal. Pan Václav Vorlíček. A připomenout jeho díla pomocí hudby je velice jednoduché. Tak podívejte se třeba tahle. Nebo tahle.
1: Tisíckrát můžeš chtít hvězdou.
0: Taky saxánu nám dá. Jedinečný Václav Vorlíček dneska by oslavil 96. narozeniny. 91. by oslavil Václav Hybš. Bohužel opustil nás letos 12. dubna a složil spoustu písniček. Třeba pro Jirku Korna tuhletu.
2: Můj dědeček mě učívával jodlovat.
0: Narozeniny má dneska Suzy Quattro, to je 670, všechno nejlepší, milá Zuzanko. No a pak tady máme kulatiny a těch teda je. Já vám řeknu, 3. červen, to je snad nejexponovanější den. Raf Nadal, španělský tenista, už nehraje, mám ten dojem, 40. Stejně jako Tomáš Werner, Tomáši, všechno nejlepší. No a víte, kdo má dneska 60?
3: No a pokud je voženský, říkají se teď...
4: Nejč ta kouba!
0: Kouba, samozřejmě Jirka Langmajer, 60. Všechno nejlepší, Jiří, hlavně pevné zdraví a ať vám to hraje, protože na divadle jsem vás viděl mockrát a jste jeden z nejlepších herců, které vůbec máme. No a taky má dneska kulatiny, konkrétně 80. Radek Tomášek, tak on nám teď zaspívá. Všechno nejlepší, pane Tomášku, a taky hlavně pevné zdraví. Žádná jiná zazní. Na vlnách Rádia Blaník.

0: Ilona Čáková, zavři oči, když se červenám na Blaníku. Dneska se to opět stane, přátelé. Je středa.
1: Pepovi parťáci.
0: A když je středa, tak parťáka třeba na vlnách Blaníku. Dneska to bude parťačka. Ve 4 hodiny odpoledne naproti mě usedne tady ve studiu Rádia Blaník paní Jitka Smutná, česká herečka, taky zpěvačka, nedávno vydala nové album. I o tom si určitě budeme povídat, probereme nějaké ty filmy, divadelní představení a že jich je. Tak leďte dneska Blaník mezi 4. a 5. dorazí Jitka Smutná a bude to moje parťačka. Za chvilku Krištof a Tomáš Klus, jejich společná cesta. A zahraje a zaspívá nám taky Žentour s Jankem Ledeckým. Všechno bude fajn, to bych podepsal. Posloucháte Blaník.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl CZ.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.

0: ťuk, ťuk na telefon.
1: Hvězdy pod hvězdami.
0: Tak, kdo pak nám dospíval? Ivo Lecká.
2: Zapni mě.
0: Jsi zaplá.
2: No, kdo pak nám dospíval? No, dospívala nám Lucie Bílá, no. Což je samozřejmě jasný signál pro naše posluchače.
0: No jistě, a oni to pochopili. Evidentně úplně všichni, podle toho počtu. Tak schválně, kdo pak tam je? Rádio Blaník, dobrý den.
3: Je, dobrý den.
0: Jak pak se jmenujete?
3: Dobrý den, Pavlína.
0: Pavlína, odkud voláte, Pavlíno?
3: Volám z Prahy, ze Žižkova.
0: Ze Žižkova. To máte kousek do Stromovky vlastně, že jo?
3: Jo, ano, ano.
0: Včera se dovolal pán od Olomouce, ten to má poněkud dál, no.
3: Jo.
0: A vy už jste byla asi v planetáriu někdy, ne?
3: Já už jsem byla a dokonce jsem teďkom koupila lístky synovi, že půjde s přítelkyní, jo. Takže už dvě stupenky máme koupený, tak je to příjemný, že jsem se dovolala.
0: No, to je hrozně příjemný. Ono, takhle, to planetárium, to se neomrzí, takže když vám teď oznámím, že pro vás teda dvě stupenky mám na tu Lucku Bílou, tak budete ráda?
3: No tak super, tak no, děkuju.
0: My vám zatleskáme, jo?
2: Tak no vyhrála, jo, Pavlína. Tak to je krásný. Tak Pavlínko, já gratuluju, mimochodem máte nádherné jméno. Tak se jmenovala moje babička.
3: Jo, děkuju.
2: No, Pavlínka, to je krásný jméno prostě.
0: Pavlíno, já vám chci říct, že ten koncert Lucie Bílé je v rámci takového představení celého seriálu, který se jmenuje Hvězdy pod hvězdami. A už tam byl Michal Malátný, byl tam Tomáš Klus, teď tam bude Lucka Bílá, je to každé dva měsíce. Myslím si, že o prázdninách bude pauza, ale už se to chystá zase na září. Je to vždycky beznadějně vyprodané, nejinak je tomu i teď. A je to teď v úterý 9. června. Máte čas, že jo?
3: Jo, ano, ano.
2: No, jistě, no. A i kdyby neměla, se ho udělá, že?
0: No jistě.
3: Jasně.
0: Nejmodernější planetárium na celém světě, ještě aby si neudělala Pavlínka čas. Tak Pavlínko, vydržte mi prosím vás na telefonu, já vám řeknu všechny podrobnosti a na oko se teďka mějte krásně, jo? Naschledanou.
3: Děkuju moc krát a naschledanou.
0: Nemáte za co. Přátelé, ať žije pražské planetárium, ať žijí hvězdy pod hvězdami a já mám pro vás dva lístky opět zítra a potom pozítří, protože budeme hrát až do konce tohoto pracovního týdne.
1: Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník.
0: A teď přišel ten moment, kdy řeknu, Ivo Lecká, je to tvoje.
2: No, hurá!
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě.

0: čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
14: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Dnes vás na televizi Seznam čeká hned několik uvěřitelných nebo naopak neuvěřitelných příběhů. Kolotoč, Přízrak s rudýma očima, Autobazar, Kamera, Graffiti. Tak to jsou názvy příběhů, které uvidíte na televizi Seznam v oblíbeném pořadu Věřte, nevěřte. Startujeme 5 minut po 19. hodině.

pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Za každou chvíli s tebou platím, Pepo Černý, nervama. To je strašný, ten člověk. On mě tak zlobí, přátelé, jo, jako nechci si stěžovat, ale musím. No, zlobí mě, odsekává, je to drzý chlapec. 13. hodina se blíží, za chviličku startujeme Odpoledne na Blaníku a dáme si magický houby. Taky zakokrhá kohout. A bude to i Marek Ztracený. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, tak krásnou středu a za chvilku jsme zpátky. Přesný čas za 7 minut 13. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až skoro jasno. Během dne ale bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na dálnici D7 na 17. kilometru směrem na Chomutov stojí porouchané nákladní auto. Počítejte tam s omezením. Na Praze západ ve Vesci ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí na Spojce havarovala 3 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, dejte pozor. A na Nymbursku v Poděbradech v Husově ulici u křižovatky s Pražskou srazilo osobní auto chodce. Na místě počítejte s kratším zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Schillerová představila reformu penzíka. Obloha nabídne zajímavou podívanou. Stovky organizací v Praze dostanou peníze. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Návrh zákona by měla vláda projednat do konce měsíce. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět příští týden v úterý. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
6: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
5: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Provoz vlaku na koridoru v úseku Velim Kolín je od rána zastavený. Řidič nákladního auta přejel přes přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhnul trolej. Dálkové vlaky mezi Kolínem a Prahou jezdí odklonem přes Nymburk a Lysou nad Labem. Regionální spoje nahradily autobusy. Praha rozdělí 2 miliardy korun do široké sítě sociálních a zdravotních služeb. Ty každodenně zajišťují péči, pomoc a podporu lidem v různých životních situacích. Kam konkrétně finance poputují, přiblíží mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
7: Konkrétně budou finance rozděleny například na osobní asistenci pro oblast Prahy, dále chráněné bydlení, arcidiecézní charitu Praha, armádu spásy nebo na provoz domovů pro osoby se zdravotním postižením.
5: Podpora se týká stovek organizací a programů, které pomáhají napříč celou metropolí. To byly zprávy a teď je tu Iva.
1: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
8: Ano, jsem tady, přátelé, tak ještě jednou krásný dobrý den. Startujeme odpoledne na Blaníku. Mám připraveno spoustu písniček, zajímavostí a oblíbených rubrik. Tak jdeme na to za minutu 13 hodin. A teď jsou tu.

0: A fotky na Blaníku, 9 minut po 13. Mimochodem se slzou se v rámci letních koncertů Rádia Blaník uvidíte, protože přivezeme slzu do některých měst v Čechách i na Moravě. Podívejte se na náš web radioblaník.cz. Teď ale k filmovému festivalu v Karlových Varech, ten se nám blíží, proběhne už 3. až 11. července. No a podrobnosti o tom letošním ročníku pro vás má Radek Bartman.
1: Hezký den. Diváci se mohou těšit v rámci dalšího ročníku Karlovarského filmového festivalu na pořádnou nálož. Dohromady totiž v sekcích hlavní, proxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvidí celkem 37 filmů. To je o 3 více než v rámci loňského ročníku. Tuzemská scéna bude zastoupena 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Ohlasy bude vzbuzovat především komediální drama Čika-čeka v podání režiséra Šimona Holého. Středobodem soutěžní sekce Proxima bude především premiéra československého celovečerního debutu 33 kroků. Děj je tu zasazen 13 let poté, co se hlavní hrdina Milan Daniel zotavuje z rasisticky motivovaného útoku, při němž utrpěl těžká zranění hlavy. Útočník má nyní být po takto dlouhé době propuštěn. V sekci zvláštní pak upoutá pozornost dokument věnovaný legendární zpěvačce Báře Basikové, anebo snímek mistrně režiséra. Cena prezidenta Karlovarského festivalu připadne Magdě Vašáriové. Návštěvníci se mohou těšit i na digitálně restaurovanou komedii Kopitem sem, kopitem tam v podání Heleny Třeštíkové, která se mimo jiné podílela právě na zmiňovaném dokumentu o Báře Basikové. Karlovarský festival od svého zrodu urazil už 80 let. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, no a všichni si tady zapište 3. až 11. červenec 2026, 60. ročník Karlovy Vary, Mezinárodní filmový festival. Těšíme se.

0: Možná jste kdysi lovili pokémony po ulicích a teď je všechno jinak. Velká výzva se otevřela v Brně pro dobrodruhy a objevitele. Nová mobilní hra Lovci soch vám totiž umožní ulovit si například jezdeckou sochu markraběte Jošta na Moravském náměstí nebo sochu spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem. Po Brně je pozor, 500 soch. Stažení aplikace k téhle hře i používání je zdarma. No a vy procházíte městem, zobrazují se vám na mapě sochy, které si prohlížíte, no a potom je postupně odkrýváte. Samozřejmě, když ji odkryjete, tak se vám otevřou veškeré informace. Každý úspěšný lov přináší hráči body, které ho posouvají v celkovém žebříčku lovců. A počet bodů se přitom u soch liší podle jejich oblíbenosti. Hra tak cílí na různé skupiny, je pro gamery, objevitele, sběratele, milovníky umění, pro děti zkrátka úplně pro každého. Kdo je rád venku a prahne po nových informacích. A kdo to všechno vymyslel? Tvůrčí tým Kulturní lenochodi. Tak jim děkujeme, až budete v Brně, tak to určitě vyzkoušejte.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babovku, babovku, babovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito. No jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelčin.cz.
7: Pohodové České rádio.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne, je středa, polovina pracovního týdne, no tak ještě čtvrtek a bude tu den velkého juchu. My se teď podíváme do Mostu. Tamní muzeum má totiž novou velkou výstavu a týká se 125. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku. No a k vidění jsou tam třeba historické sedačky z tramvají. Podrobnosti teď dodá historik a kurátor muzea Dominik Marek.
1: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál ve velkoformátových fotkách, pak i malé pohlednice, fotografie, hlavně ze sbírek právě pana Kříže, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu, jako různé dveře z různých vagónů, sedačky, ale i různé menší věci průvočích.
0: No prosím, tak pro fajnšmekry proč ne? Tak se tam zajděte podívat. Vždycky most, jak se říká. Jak říká klasik, že jo? A my pokračujeme dál, za chvilkou další písničky.
2: To nejlepší z Konopiště.
3: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
2: Byl to výjimečný koncert pro výjimečné publiku.
3: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
2: Už tento víkend.
3: To nejlepší z Konopiště
2: na Rádiu Blaník.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6

0: proti balením sedmé zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
8: Dobrý den. V sedmém dílu podcastu Ditton dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dittonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Touhy prchavý jsou, tak tohle byl večírek a Sakvantofy na Blaníku. Hrajeme vám hlavně české písničky a nejinak tomu bude i v příští hodině, tedy po 14. hodině. Tato bude už za 8 minut a potom se dáme Michala Davida. Přidáme Václava Neckáře a projdeme si Václava. A zaspívají i olympici Dej mi víc své lásky. Na Blaníku jsou české písničky doma, takže poslouchejte Blaníky dál a užívejte odpoledne společně s námi za 7 minut 14. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
3: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Během dne ale bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: Na Praze východ na výjezdu z Řečic na Brandýs nad Labem Starou Boleslav se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. V Nymburku v okružní ulici u křižovatky s Vítkovickou havarovala také dvě osobní auta. Dejte tam pozor. A na Praze západ ve Vesci ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí na Spojce havarovala tři osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: V některých podnicích chybí únikové východy. Poslanci budou řešit EET. Pardubický kraj dá další peníze na památky. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Hasiči pokračují v mimořádných kontrolách barů, diskoték a dalších nočních podniků. Začali v lednu, dosud udělali 590 kontrol a zjistili přes 1600 nedostatků. Nejčastější z těch závažných problémů se týkají únikových cest. Mnohdy jsou zatarasené, neprůchodné či neznačené a někde chybí. Kontrolní akce potrvá do konce srpna. Sněmovna dnes začne projednávat obnovení elektronické evidence tržeb. Fungovat by mohla od příštího roku. Vláda znovu zavedení EET zdůvodňuje narovnáním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice to zpochybňuje. Celníci nově učí své služební psy rozpoznat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat. Nasazovat je budou v prodejnách nebo dopravních prostředcích. Krajské dotace pomáhají s obnovou historických památek. Například Pardubický kraj rozdělí další peníze na opravy kulturních budov. Jaké objekty získají podporu, ví radní Roman Línek.
10: Konkrétně pomůžeme při rekonstrukci na hradě Landšperk a Brandice nad Orlicí, ale také jsme podpořili dalšími 5 miliony korun smetanový sál na zámku Litomyšl, což je hlavní scéna tohoto prestižního festivalu, který Pardubický kraj spolupořádá.
9: Peníze půjdou také na obnovu fasády kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Zprávy jsou u konce a k mikrofonu se vrací Iva.
1: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
0: A společně pokračujeme dál, tedy vstříc další odpolední 60-minutovce. Za chvilku si připomeneme pondělní kytarové ráno, kdy za námi na Blaník dorazil Petr Kolář a v dobré zprávě vás vezmeme do Pražské botanické zahrady a pozveme vás na festival bonsai a japonské kultury. Tak zůstaňte s námi, jdeme na to a startujeme hezky česky.

0: Tak tohle byl Václav Neckář. Podej mi ruku a projdem Václavák. Hrajeme vám hezky česky v odpoledním čase a teď se podíváme na to, co už je pravda za námi, ale máme to moc rádi na Blaníku a to jsou kytarová rána. Každé pondělí vždycky první pondělí v měsíci, tu máme hosta. Tentokrát nám živě zaspíval Petr Kolář a paráda to byla.
1: My si teď dáme tu první živou písničku.
2: Jdeme na to, bude to netradiční píseň, ale výhra je to taky a bude to píseň vyznání.

0: jsem chlap bez vyznání, i po ránu se vyznávám.
1: Wow, tak tohle my dokážeme v 8 ráno rozespívat rockera, že mu to teda šlo. No a vy už to celé můžete vidět taky na našem webu a na YouTube Rádia Blaník. Tam je video, tak zadejte kytarové ráno a užijte si to nejenom na uši, ale i očima. A my pokračujeme dál. Teď Miley Cyrus a za chvilku třeba olympici Dej mi víc své lásky.

0: Blaníku, přehlídku bonsají z vlastních sbírek botanické zahrady, ale i od dalších pěstitelů z Česka, Slovenska, Německa a Polska. Můžete vidět v botanické zahradě. Součástí je i bohatý doprovodný program, který představí japonskou kulturu. Po tříleté pauze se totiž vrací festival bonsají a japonské kultury právě do botanické zahrady v Praze. A za chvilku vám kolegyně Sára Dvořáková přinese v dobré zprávě veškeré podrobnosti.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Pátek se nezadržitelně blíží.
3: Ale ještě předtím je potřeba přežít čtvrtek.
2: A s tím vám rádi pomůžeme.
3: Budeme se věnovat vašim dobrým zprávám.
2: A čeká nás taky host na telefonu, a to není všechno.
3: Taky budeme proplácet účtenky.
2: Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradničková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám! Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín
9: Ninja Park!
8: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
12: Počkej, v čí pr...
11: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
12: To zní hustě.
11: Kde to je?
13: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
15: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
16: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
15: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
17: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
18: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
5: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Krásná česká písnička a s krásným názvem Miluju tě, Jelení, Jiří Pavlica a Hradišťan na Blaníku. No a protože my vás taky milujeme, no řeknu to spíš takhle, máme vás rádi, tak pro vás máme dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já ve studiu opět vítám Sáru. Sáro, ahoj!
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Pražská botanická zahrada v Troji po tříleté pauze znovu chystá festival bonsai a japonské kultury. Od 5. do 14. června nabídne téměř stovku bonsai od českých i zahraničních pěstitelů. Chybět nebude ani návštěvnická soutěž Miss Bonsai nebo komentované prohlídky výstavou a expozicí. Co dalšího festival nabídne, prozradí mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
3: Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program, inspirovaný tradiční japonskou kulturou. Připravíme pro ně čajové obřady, ukázky ikebany, ukázky bojových umění anebo bubennická vystoupení tradičních japonských bubnů. Těšit se mohou i na zajímavé workshopy, například origami, kaligrafie a nebo malování na textil, a nabídneme jim i komentované ukázky tvarování bonsai vedené zkušenými odborníky.
2: První červnový víkend navíc přinese mezinárodní bonsaiové trienále s těmi nejlepšími výpěstky z Česka, Německa a Polska. Některé bonsaje si navíc budete moci i koupit a zjistit, jak se o ně správně starat. Druhý víkend doplní program další japonská umění, sushi, matcha nebo netradiční japonská zmrzlina. Vstupné na výstavu a festival je zahrnuto v běžné vstupence do botanické a vztahuje se na všechny expozice i většinu doprovodných akcí.
0: Výborně. No tak přátelé, milovníci bonsai, milovníci japonské kultury, vyražte do botanické zahrady. Bude to stát za to, ostatně jako všechny akce v botanické. Sáro, moc děkujeme a těšíme se, s čím dorazíš zítra.
2: Já taky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Petr platí vaše účty.
4: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Ludka Bílák.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
4: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
21: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
20: A tak to bude drahé.
21: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: To byl Robbie Williams na Vlaníku a 15. hodina je před námi. Za chvilku opět přepneme na české písničky. Hned na startu Mandraže. Šrouby a Matice, potom Marie Rotrová a kouzelný Jiří Bartoška. A Klíč ke štěstí, nebo spíš pro štěstí. A taky Anna K. Na malou chvíli.
1: Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil na ruby.
0: I nadále budeme na Blaníku hrát hlavně hezky česky. Tak krásné odpoledne, 15. to bude za 7 minut.
2: Rádio Blaník. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
5: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Během dne ale bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
2: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Na Praze východ na výjezdu z Dřevčic na Brandýs nad Labem Starou Boleslav se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Nymburku v okružní ulici u křižovatky s Vítkovickou havarovala také dvě osobní auta. Dejte tam pozor. A na Praze západ ve Vesci ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí na Spojce havarovala tři osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Soud potrestal hnutí SPD. Opozice chce další mimořádnou schůzi sněmovny. 505 z Příbrami do Brd se vrací. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Za nenávistné předvolební plakáty uložil soud hnutí SPD 3milionový peněžitý trest. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Opoziční strany odevzdaly podpisy k svolání další mimořádné schůze sněmovny. Chtějí řešit střet zájmů premiéra Andreje Babiše a dotace pro Agrofert. Předseda dolní komory Tomio Okamura musí schůzi svolat do 10 dnů. Na vrchol nejvyšší hory světa Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Podle agentury AFP se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na v přepočtu 312 000 korun. Rezervace na akce archeologického léta už jsou spuštěné. Sedmý ročník nabízí bohatý program. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se třeba projít po zaniklé středověké vesnici. Více už řekne mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
11: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
10: Podrobné informace najdete na webu archeologickeleto.cz. Tolik zprávy a teď je tu zase Iva.
2: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál. Za chviličku další díl pořadu Na cestách. Včera jsme byli na Halfenburku u Bavorova. Dneska se tam s Mirkem Táborským ještě jednou vrátíme. No a taky se dozvíte, jaký hmyz je hmyzem roku. Bude to překvapivé a bude to moc zajímavé. Negooglit, poslouchat. Jdeme na to.

Děkuji, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Fun Factory na Blaníku, 10 minut po 15. Ano, čas, kdy se do našeho vysílání vrací Mirek Táborský a opět se vydáváme na hrad Halfenburg u Bavorova.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na jihočeský hrad Helfenburg. V jeho historii jsem se dostal až na konec 16. století, kdy ho poslední z Rožmberků, Petr Vok, prodal nedalekým Prachaticím. Ale v turbulentních časech pobělohorských byl hrad městu zkonfiskován a připadl Eggenberkům. Později jej vlastnili také Schwarzenberkové a po pozemkové reformě ve 20. století připadl hrad státním lesům a statkům. Ty ho ale pronajali klubu československých turistů a ten ho od 20. let minulého století zpřístupnil veřejnosti. Po válce se Helfenburg dostal do státní správy a dnes patří městu Bavorov, které se o něj pečlivě stará. Důkazem je pěkně udržovaný areál, který přiláká 18 až 19 tisíc návštěvníků ročně. A rády sem míří i filmové štáby. Například režisér Zdeněk Troška natáčel na Helfenburku scény do Princezny Zemlejna a do Zakletého pírka. Hrad je také opředen mnoha pověstmi. Podle jedné z nich se v nočních hodinách po jeho baštách a paláci toulá duch Bílé paní, který střeží dávný poklad ukrytý v podzemních chodbách. Helfenburg má propracovaný systém dělových a obranných bašt. Můžeme jej rozdělit na tři části, přičemž podobně jako u dalšího šumavského hradu Kašperk tvoří obytné jádro jeho střed. Pod ním se pak nacházelo jižní a severní předhradí. Na východní straně je skalnatý útes, jinde byl hrad obehnán příkopem a valem. Příjemné je, že si zde při návštěvě můžete opéct buřty na několika ohništích a vítáni jsou i čtyřnozí mazlíčci. Hypoturisté zde dokonce najdou prostor pro koně. Obvykle se dalo na hradě po dohodě také přespat, i když tu nejsou voda ani elektřina. Ovšem v letošním roce 2026 to kvůli probíhající rekonstrukci nebude možné. To ale určitě nebrání tomu, abyste si jihočeskou perlu Helfenburg přišli prohlédnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. na Blaníku a česká společnost etnoentomologická v Praze vyhlásila kudlanku nábožnou hmyzem roku 2026. Tenhle dokonalý hmyzí predátor se u nás totiž od počátku tisíciletí nebývala rychle množí. Kudlanky jsou opředeny řadou mýtů, ty se týkají především jejich sexuálního kanibalismu, že jo, to známe, tedy toho, že samice během páření sežere samečka. Tento jev se u kudlanek skutečně vyskytuje, přestože k němu dochází přibližně jenom v 1/3 případů. Vidíte, jak je to se vším, jo? Ty pomluvy, to chce fakta. Vždycky. Kudlanka nábožná byla ještě koncem 20. století vzácným obyvatelem Jižní Moravy, ale díky teplejšímu klimatu a intenzivní dopravě se rozšířila téměř po celém Česku. S výjimkou jižních a západních Čech, přičemž se nevyhýbá ani vyšším polohám. Česká společnost entomologická ve spolupráci s Národním muzeem a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vyhlásila veřejnou mapovací akci, a to s cílem dokumentovat současné rozšíření kudlanky nábožné v Česku. Takže pokud kudlanku objevíte, tak dejte o ní vědět prostřednictvím aplikace iNaturalist, takhle jednoduše, ať už využijete mobil přímo v přírodě nebo webové rozhraní později z domova. Každopádně vědcům to moc pomůže. No a my pokračujeme dál. Za chvilku Ricky Povery, Lucka Vondráčková a Dalibor Janda.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
15: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
16: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.

0: nakladané. Kdo byl letos na konopišti, tak mi dá určitě za pravdu, že Dalibor Janda byl ve formě. Ostatně všichni tančili, zpívali si s ním jeho písničky, stejně jako tuhle, Žít jako kaskadér. Bylo to prostě bájo.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Planík.
0: My za sebou máme tedy konopiště 2026, 27. narozeniny našeho milého rádia. No a co pro vás chystáme, protože ne všichni jste byli u toho, někdo to třeba neměl možnost ani poslouchat přes rádio. Někteří tam byli a určitě si to rádi připomenou. Zkrátka, na tento víkend pro vás chystáme velké ohlédnutí. Uslyšíte rozhovory se všemi interprety, reakce posluchačů, poslechnete si, jak to našim hvězdám znělo naživo přímo na konopiště na pódiu. A ohlédneme se také za děním v našem mobilním studiu, kam jste chodili i vy, kteří jste přišli za námi na konopiště, takže jsme si tam povídali, bylo tam veselo. Vznikla tam spousta, řekla bych, autentických a mnohdy velmi vtipných situací a rozhovorů. Prostě hromada vzpomínek, emocí a autentické atmosféry jedinečné oslavy na břehu konopištského rybníka. Tak laďte Blaník i o víkendu, tedy o tom příštím víkendu, protože společně si užijeme to nejlepší z letošního konopiště a věřím, že vás to bude moc bavit. No a já se loučím.
2: To nejlepší z konopiště na rádiu Blaník.
0: Já se loučím, protože už tady krouží Pepa a není to jenom tak, že jo, Pepa jenom tak nekrouží. Pepa tu má hosta, má tu parťačku a já mám velkou radost, že dneska přijala naše pozvání velmi milá dáma, Jitka Smutná. A těším se na povídání s ní, začíná tedy krátce po 16. hodině. Tak poslouchejte.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
3: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
2: Na Blaníku si to nemyslím.

0: Dozvíte se víc.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče.

0: S tradicí. Kapilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
8: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Ditton dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Dittonem. Uslyšíte na stránkách radioblanik.cz.
9: Pohodové české rádio.

Jirka Korn, ten, co ovládnul konopiště. Nám dospíval na Blaníku, přátelé. My vám hrajeme hlavně hezky česky a budeme v tom pokračovat. V následující hodině nám zaspívá třeba Anna Zagorová.

0: A taky Lucie Bílá, Petr Muka, Kamil Střihavka, to je trojka, co? Ty si ten déšť. Dokud dýcháme tady na Blaníku, tak budeme hrát české písničky, to vám slibuju a podepisuju. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut už budou 4 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou polojasná až skoro jasná. Během dne ale bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D5 na 25. kilometru ve směru na Plzeň stojí na silnici porouchané osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Buďte tam opatrní. Sárek na Praze Západ došlo v Jílovské ulici ke strážce nákladního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. A na Praze Východ na výjezdu z Dřevčic na Brandýs nad Labem Starou Boleslav se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam proto s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Daňová amnestie se blíží ke konci. Čeští hasiči pomůžou v Řecku. Volejbalistky na úvod Ligy národů vyhrály. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Zbraňová amnestie potrvá už jen měsíc. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna policie obdržela přes 3700 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a likvidaci lesních požárů. Česká republika má také na letošní sezónu pronajeté dva vrtulníky, které v případě potřeby může vyslat do jiných evropských zemí. Jedním z těch méně příjemných míst v Praze je okolí metra Budějovická, a to obzvlášť v posledních měsících, kdy se tu přemnožily holuby. Jak situaci řeší technická správa komunikací, zjišťovala na místě naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den. Holubům bivakujícím u stanice metra Budějovická už přes dva týdny stěžují život plechy. A protože na místní ptactvo klasické ostny neplatí, musela tu technická správa komunikací nainstalovat šikmé plochy, na kterých se holuby neudrží a které, jak se zatím zdá, fungují dobře. Městská část Prahy 4 teď vyzývá vlastníky dalších objektů na místě, aby se k instalaci plechů připojili. No a zbytek problému by měla od července vyřešit holubí antikoncepce podávaná ptákům se zrním. Z Prahy 4 Sára Voldánová.
2: Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. Šestý tým světového žebříčku porazili poprvé. Na úvodním turnaji nastoupí naše hráčky ještě ve čtvrtek proti Polkám, v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko. Zprávy končí a slovo si bere Pepa.
4: Je to tak, děkujeme, Domí.
0: Pepovi parťáci
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Za minutku už budou 4 a to znamená, protože je středa, že tady mám parťačku. A tentokrát je to slavná česká herečka, taky básnířka, zpěvačka, paní Jitka Smutná. Jsem moc rád, že jste tady. Dobrý den.
5: Krásné odpoledne tady na Rádiu Blaník. Děkuju za pozvání.
4: Já děkuju, že jste dorazila. Paní Jitko, vy jste se narodila ve znamení Berana. Někdo si na to potrpí, na to znamení, někdo ne. Jste Beran?
5: Naprostý.
4: Jo.
5: Ano.
4: Takže když se zabejčíte, tak jdete za svým.
5: Jo, taky. No a taky stojím jako hodnej beránek v koutě občas.
4: Jo.
5: Ale hodně se to střídá.
4: Takže jste možná trošičku taky jako blíže jen co jední, že jo?
5: No, spíš já jsem paličatá. No,
4: paličatá. Když se zabejčíte, tak s váma prostě člověk nehne. Paní Smutná, prosím vás, my se dneska budeme bavit o divadle, budeme se bavit taky o filmu, ale začal bych v divadle Kalich, kde hrajete úžasné představení, teď byla, myslím, v lednu premiéra, že jo?
5: Ano.
4: Jmenuje se
5: to Opona nahoru a hraju to se svými kolegyněmi Bárou Mošnovou a Petrou Špalkovou, Alenkou Mihulovou, prostě 5 ženských na jevišti. Je to britská komedie, dobře napsaná. A užíváme si to, ještě jsme se zčuchli jako holky, že si rozumíme, no tak co chcete víc od práce.
4: Navíc vy si to teď zahrajete pod čirým nebem, ale k tomu se dostaneme. Když jsme u toho divadla Kalich, přátelé, tak tam nejenom, že se hraje tohleto představení, ale hraje se tam třeba taky Biograf Láska, což je muzikál složený z písniček Hanky Zagorové. Tak si dáme na úvod. Pár je.

0: Hezky česky, někdy trošku hezky slovensky. Posloucháte Rádio Blaník a parťáky.
1: Pepovi parťáci.
0: A mou parťačku je dneska paní Jitka Smutná. Ještě jednou vítejte na Blaníku.
2: Děkuji.
0: Paní Jitko, já už jsem nastínil nebo nakousnul, že budete hrát to představení s divadlem Kalich taky pod širým nebem, protože se blíží hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Mm-hmm. A to si říkám, že může být zážitek, protože jednak je to krásný prostor a potom open air, to vy jako hudebnice víte, že jo?
2: Jasně.
0: To je to nejlepší.
2: No, je to krásný vždycky letní představení. Mm. Já jsem pod Žižkovskou věží hrála strašně léta Saturnina, Jirotková a s Melody Makers a to byl vždycky velký zážitek, tak na tohle se těším obzvlášť.
0: Co jste hrála v Saturninovi?
2: To je tu Kateřinu, jasně, to bylo představení původně Městských divadel pražských, Ondřej to režíroval, Havelka, a bylo to nádherný a strašně úspěšný.
0: Tak mnoho psů zajícova smrt. Jitko, když se takhle v létě odehrává představení pod širým nebem, nesmí přijít invaze chroustů. Tak já vám přeju, aby nepřišla, protože to potom se hraje blbě, to otevřete pusu, vám tam vletí chrousta, je po všem. Už jsme tedy zmínili představení, které hrajete v divadle Kalich, ale musíme taky zmínit vaše album. Vaše krásné hudební album. Ono se totiž blíží to, že si za chvilku zahrajeme jeho titulní písničku. Jmenuje se V proudu budem stát, stejně jako celé to album. A vy jste ho napsala a zahrála s paní Katkou Soukupovou. Vy jste si padli do oka, že jo? Je to proto, že obě chytáte ryby?
2: Ano, je to naprosto přesně proto. Ale hlavně si jako rozumíme jako autorky. Já píšu text, Katka hudbu, já jí do toho nemůžu mluvit, ona je profík, tý muzice rozumí a já si hlídám svý, aby to prostě mělo to správný, ten správný smysl, který chci
0: no,
2: v
0: písničce to
2: říct.
0: Jak to chodí? To je nejdřív hudba nebo nejdřív text?
2: Nejdřív je text. Aha. A obráceně to zkouším, ale pořád mi to nejde, musím říct.
0: Takže takzvaná Hapkova metoda.
2: Tak.
0: Nejdřív
2: tak.
0: Přijde Horáček, přinese báseň a potom teprve Genius v noci ve 3 ráno sedne ke klavíru.
2: Takhle to je. No.
0: A Katka skládá v noci nebo ne?
2: Katka skládá i po večerech a je taková intuitivní, takže já třeba odevzdám jedno odpoledne text a druhý den je hotová písnička. A další týden ji nahrajeme, takže.
0: Kolik tak odehráte koncertů za měsíc? Tak 3, 2?
2: Dva, tři, no, tak kam nás pozvou a máme to moc rádi, protože je to takový jako provětrání se.
0: Mně se strašně líbí, že máte webové stránky, protože to už dneska má málo kdo, jo. Dneska už jsou všichni jenom na sítích, což vy teda taky máte, ano. Instagramový profil, který můžete, přátelé, sledovat, stejně jako profil Rádia Blaník. Ale podívejte se na stránky jitkasmutná.cz, protože tam najdete úplně všechno a navíc si tam můžete jako na jediném místě, kromě koncertů teda, koupit to album, že jo?
2: Ano, tam se posíláme a poštovné platíme my.
0: No, prosím, kdo vám to teďka dá, že jo? Jenom jitkasmutná.cz, to opakuju, jo? Taková reklama, kterou tady na Blaníku teďka děláme, mimo reklamní bloky. Paní Jitko, když máte koncert, předpokládám, že je tam hodně mluveného slova, je to pravda?
2: No, někdy povídám o těch písničkách, jak vznikly, jak někdy o svém životě, když je taková chvíle, že to tam patří, improvizuju, nemám to připravený a podle náladě v tom sále, ale lidi bývají velmi vřelí a velmi spokojení, takže usměvaví a když začneme hrát, tak je tam ticho jak v kostele, tak to je moc hezký.
0: A má to klasické parametry koncertu, to znamená, že předstíráte po normálním setu, že odcházíte a necháte se vytleskat?
2: Ne. Žádný takový, nepředstíráme nic. Buď nás vytleskají, nebo ne.
0: No tak já doufám, že vás vždycky vytleskají. Víte, kde máte nejbližší koncert?
2: Na Dobříši.
0: Na Dobříši. A to je zajímavý, to málo který muzikant ví, kde bude příští víkend hrát a vy víte, kde budete mít příští koncert. Tak. Přátelé, Dobříš, jitkasmutná.cz, tak si dáme tu písničku.
2: Ano.
0: A co nám o ní řeknete? V proudu budem stát.
2: No, tak ku podivu to není o rybách.
0: No.
2: Ale máme klip na YouTube, a tam opravdu stojíme v proudu a musím k tomu jenom říct, že jsme to měli točit někdy v červenci, pak v srpnu, pak v září a pořád se něco dělo, nějaký překážky, tak jsme v tom proudu stáli 3. listopadu.
0: To byla kosa, co? No, nedá se nic dělat. Přátelé, vaše oblíbená rubrika?
3: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Takže poprvé na rádiu Blaník, titulní píseň nového alba Jitky Smutné V proudu budem stát.

0: Dan Landa a tajemství na vlnách Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A mojí parťočkou je, jak jistě všichni už víte, paní Jitka Smutná. Dan Landa nehrál náhodou, protože i tajemství se hraje v divadle Kalich. Divadlo Kalich, to je krásné divadlo, které teď pořádá to letní kulturní hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Už jsme o tom mluvili, tak se podívejte. Paní Jitka Smutná tam první představení hraje 19. června. Mimochodem, už nám přišla tady SMSka od naší posluchačky, že Dobříš je až v srpnu a že teďka nejblíž je něco jiného. A teď já jsem zapomněl, co? A to jsem na to teďka koukal. Tak já vám to řeknu. Je to možný, že roky ceny? Ne. Počkejte, to já zkontroluju. Tak prosím vás, příští je Domažlice, píše Domažlice, Martina ano. Nestorová. Jo. Moc krát vám děkujeme.
2: Tak, děkujeme, tak, já taky, Domažlice. Ale nezapomněla bych.
0: Tak, přesně tak. Pojďme se podívat taky k filmu. Já jsem se tak jako koukal, kdy vy jste se poprvé objevila před filmovou kamerou. A mám pocit, že to bylo v roce 1972.
2: Ano. Jo.
0: A to znamená, že vy už filmujete strašně dlouho. Změnilo se to hodně, ten způsob natáčení za tu dobu?
2: No,
0: je to teď jako profesionálnější, nebo dřív to mělo větší kouzlo?
2: Ne, ale představte si, že taková hodinu a půl trvající inscenace, která dneska se točí na filmové kamery, nebo na kamery prostě digitální, ale jakoby ve filmu závěrově, tak se točila na stojící televizní kamery jako ve studiu, když snímáte moderátora, a zkoušelo se třeba měsíc. Na zkušebně ve Stavovském divadle jsme zkoušeli tuhletu hru, co jsem tehdy v těch 20 hrála, to bylo dvojdílný, v prvním díle hrál Vlastimil Drucký a v tom druhém Jaromír Hanzlík se mnou hlavní role. A byla tam spousta herců, který jsem prostě znala z Národního divadla. Byla to velká zkušenost. Ale to se zkoušelo. Tam byla postavená dekorace přesně jako pak bude stát ve studiu. Chodili tam kameramani na kuchování. A my jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude to. Dneska je to daleko větší svoboda. Dneska ty záběry jsou prostě moderní. Tak jako se změnila fotografie, ať už barevná nebo černobílá, tak se změnily i záběry, že jo, filmy se točí trošku jinak, než se točili, už to není prostě kamenný trošku, už to je živější.
0: Já jsem právě čekal, jestli vám ta metoda chybí,
2: ne,
0: nebo nechybí naopak,
2: mi to
0: takže
2: vůbec.
0: Vy jste teď spokojenější.
2: Já jsem teď spokojenější, no.
0: Co moderní technologie vůbec, já už jsem zmínil, že máte Instagram.
2: Jo, já mám ráda hračky, takže jo? Já mám ráda takový jako předměty, jako je taková ta tuška, co jí zapnete jako do počítače a vezmete si jakoukoliv knížku a teď si takhle protrhnete řádek a ono vám to do toho počítače naskáče.
0: To existuje?
2: Ano.
0: A jak se to jmenuje, nevíte?
2: Ne, ale já to vám můžu napsat potom, já to vám pošlu, ale je to super, já to mám asi 15 let, ale pozor.
0: Fakt jo?
2: Ano.
0: To já si musím zeptat té umělé inteligence, teda, jak se to jmenuje, ona mi to určitě prozradí. Jitko, pojďme se podívat ještě na jednu věc a sice na Vršovické divadlo Mana, ve kterém vy hrajete. Já kolem něj pořád chodím a pořád jsem si říkal, co je to vlastně za divadlo? Já když jdu na florbal do Heroldových sadů každou neděli a ono je to divadlo Mana. Vy tam aktuálně hrajete dva kusy, že jo?
2: Tři.
0: A jedna z nich je Matka.
2: Čapkova Matka.
0: No a to je teda flák, že jo?
2: No to je teda flák, ale kdybyste viděl, jak aktuální to je, teda to víte, jak aktuální to asi může být, ale jak to berou ty diváci a zvlášť mladí.
0: No.
2: Jo. Já nevím, co to řekl ten kluk v tom hledišti, ne v hledišti, na schodech, když vycházeli a šla za ním a on říkal, teda to byl takový banger, to jsem v životě neviděl. Já vůbec nevím, co to je banger, by to víte?
0: Banger je podle mě něco, co zbourá úplně žebříčky. Něco, aha, co
2: tak,
0: jako
2: tak
0: jako
2: tohle řekl o Čapkový Matce v divadle Mana. Takový 16-letý týpek nadšený. A fakt je, že tam neznáme, jako, že by děti dělali binec nebo něco takového, prostě vnímají to úplně stejně jako dospělí a nebo možná ještě víc. A je to krásný, no, pro ně rád.
0: Máte ráda zájezdové představení?
2: Ano,
0: Jo.
2: Ano.
0: To je vždycky dobrý, jak v tom okresním městě řekněme, že jo, jak se sejdou jo. všichni ti, co mají rádi divadlo. A my jsou jako vděčnější, mi přijde.
2: Jo, myslím, že jo. A je to hezký, jednak mám ráda ty města cizí, ale mám ráda i tu pospolitost těch kolegů, který jedou. Akorát nemám ráda pumpy.
0: Pumpy jsou blbý, jo.
2: Nemají ty dietní věci, které já potřebuju jíst.
0: Naprosto chápu, no. Já taky žiju vždycky v létě o těch párcích v rohlíku a pepřová omáčka, už toho mám vždycky na konci plný zuby. Paní Jitko, co bychom si tak mohli dát za písničku? Udělám vám něčím radost?
2: Ano, udělejte mi, já letos asi nepůjdu na koncert, ale ráda bych slyšela tady Roberta Křesťana.
0: Může být?
2: By to.
0: Jasně. Robert Křesťan a Druhá tráva za chvilku bude.
2: Ano.
0: Tak jo. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Brby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Energie tohoto města.
15: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
16: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatu.

0: Miluju poké.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
0: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babovku, babovku, babovku.
0: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.

a v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla

0: Píseň na přání Robert Křesťan a druhá tráva, ještě není tma.
1: Pepovi parťáci.
0: Dneska tma nehrozí, protože tady je mou parťačkou na Blaníku Jitka Smutná. Paní Jitko, máme jednu společnou vášeň, tak já vás pozdravím, Petru vzdar.
2: Petru vzdar.
0: My jsme totiž oba rybáři. Kdy jste byla naposledy na rybách?
2: Aha, no to je smutná píseň.
0: Co, je to dlouho?
2: No, loni.
0: Loni?
2: Loni, no tak loni na podzim.
0: To není tak dlouho, to já jsem čekal.
2: Pro mě je to strašně dlouho, no. A už jsem tam měla být znova, ale prosím, mám práci nějakou velkou, takže nemůžu.
0: To se nedá nic dělat. Čas na rybách se do života nepočítá, to říkal pan Verich a je to pravda. Vy jste tichý blázen, který sedí normálně na břehu a chytá na těžko? Nebo
2: ano,
0: na plavanou?
2: Ano, ano, ale když neberou, no, tak mě to přestane bavit, já si vezmu no splávek. Hmm. Chytám prostě
0: kouklejky.
2: Čukám si tam, zkouším no si to a taky mě to baví. A vydržím ale u toho strašně dlouho a je to krásný.
0: Vy jste se naučila rybařit na Sázavě, že jo?
2: Ano, tam mi uřízlý sklizkový prut a bylo vymalováno.
0: No. Nejdřív na pytlačku, jako každý.
2: Jo, dlouho. Až můj muž, když jsme se seznámili, mi řekl, prosím tě, já s tebou nebudu chodit na rybu, když nebudeš mít rybářský lístek. Tak jsem musela, že jo.
0: Jste majitelkou, předpokládám, toho doživotního rybářského lístku.
2: Dneska už mám doživotní, ano.
0: Tak je to tak, správně. Tak, ale předpokládám, že teď jezdíte, když už teda jdete na ryby, na nějaký soukromý revír.
2: Nebudeš mít rybářský lístek. Tak jsem musela, že jo.
0: Jste majitelkou, předpokládám, toho doživotního rybářského lístku.
2: Dneska už mám doživotní, ano.
0: Tak je to tak, správně. Tak, ale předpokládám, že teď jezdíte, když už teda jdete na ryby, na nějaký soukromý revír asi ne.
2: Na soukromý revíry, ano, na velký

0: krásně. Vláčíte někdy nebo vůbec?
1: Jo, zkoušela jsem to moc krát, no jo, ale neměla jsem štěstí. Chtěla jsem strašně chytit bolena na vláčení, no. A nějak se mi to nepovedlo a pak jsem ho chytila na rohlík.
0: 90 jsem slyšel. No. 90 bolen, no. To jsem snad nikdy neviděl ani.
1: No je to obr.
0: Ale teďka, když chytáte teďka kapry, velký kapry, tak to už jste chytla větší rybu než toho bolena, ne?
1: Jo, to jsem chytla, no.
0: Oni teďka jsou krásně zarybněný, ty soukromí revíry.
1: Jsou krásně ty soukromí rybníky a je to tutovka, ale to taky musíte umět a to já bych tak sama neuměla, ale mám na to přátelé a Káťu, která to umí a ta vždycky vymyslí, co jim podstrojí něco prostě jinýho. No. A ještě třeba se domluvíme na nějakém nahrávání nebo tak.
0: Já mám pocit, že u rybářů to je, když přijdete do kasína. Tam taky každý v kasínu ví, že teď padne 23, protože před chvilkou byla 20, a ono to jde vždycky o 3 a takovýhle teorie. Rybáři zase, já vím, že děda vždycky říkal, hele, bude pršet, za 4 hodiny budou brát. A nebo vylez, já jsem říkal, dědo, jdeme na ryby. A on říkal, hele, je vysoký tlak, musíme počkat do zítra do rána. Jsem si říkal, to přece to není možný. Máte taky nějakou oblíbenou teorii, kterou byste chtěla předat národu?
1: Já nechci národu předat nic. Ne? Rybách, ne, já se chci těšit z čistých ryb a z čistých řeky.
0: Teďka taky ta rybařina je taková jako těžkotonážní, bych řekl. Já si pamatuju, že, a já to do dneška teda dělám, jo, že si udělám normálně kolínka, zasypu to strouhankou, maximálně na to nasypu třeba skořici nebo trošku papriky, promíchám a jdu si na chvilku sednout na kapra. Jo. Ale teďka, když jde někdo na ryby, tak to vypadá, když jde do války.
1: To
0: jo.
1: Je pravda, to se
0: strašně věcí.
1: Chystá spoustu věcí a je to složitý a já to teda taky nedělám, přímě řečeno, připravují mi to jiný taky.
0: Ale tak bych si jako tipnul, že třeba takovej feeder by vás mohl oslovit, ne?
1: Jo, ale nechci.
0: Nechcete feeder?
1: Nechci to.
0: Máte policajta normálně, jo?
1: Já mám policajta, ano.
0: Dobře, no tak ještě jednou Petrův vzdár.
1: Asi bych to taky zvládla, protože jsem kdysi takhle chytávala cejny. Jenom na bič a když se chytlo velký hejno na opatovickém rybníku, tak to bylo teda chytání.
0: Já už jsem dlouho neviděl pořádný ocejna mimochodem mezi námi takhle. Tak ještě jednou Petrův zdar.
1: Petrův zdar.
0: A za chvilku se konečně dostaneme do zoologické zahrady v Praze, protože tam se bude hrát divadlo, přátelé. A za chvilku se dozvíte podrobnosti. Do té doby písnička z jednoho filmu, ve kterém jste hrála, Kouzla králů, vzpomínáte?
1: Ano.
0: Josef Abraham.
1: Ano.
0: Jitka Smutná. A Buchet je spoustra. Petra Páchová, Jiří Škorpík, jdeme na to.

0: Kámoši.
1: S Jitkou Smutnou. Nutno říct, ještě to jsme neřekli jediné a musíme to říct, ryba je kámoš.
2: To zcela jistě, no, pouští se.
1: Jasně, nejsme žádný masaři. Takhle, když je nouze nebo Vánoce, tak jo. No. Ale primárně je ryba kámoš. Přátelé, když jsme u zvířátek, tak pojďme do zoologické zahrady v Praze, protože tam bude právě vršovické divadlo Mana hrát představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. A už se to bude hrát teď v červnu. A navíc se to potom bude hrát ještě v srpnu. A pozor, ono se to bude hrát v bývalém Sloninci, v rezervaci Bororo, pod širým nebem. Těšíte se na to?
2: Já se strašně těším, protože já miluju zoo od dětství.
1: No.
2: Chodila jsem ještě do předchozího Slonince, který už dávno nestojí, i do tohoto. A teď tam hraju. A já, když přijdu do práce, tak prvních 20 minut věnuju tomu, že projdu prázdnou zoologickou zahradou bez návštěvníků, bez dětí, bez turistů. A pozdravím ty zvířata, která se chovají úplně jinak, než to známe. Že jo? Oni prostě mají volno, mají padla a začnou být konečně přirozený.
1: Co jak v herecký šatně.
2: Jo. No. Baštěj parádně, neperou se, no je to prostě krása.
1: Jenom ten Richard se mračí pořád stejně, co?
2: Jo, ale tam jsem nedošla, protože to je daleko od toho místa, kde my hrajeme, takže na Richarda se nemůžu přijít podívat. Hrajeme po zavíračce vždycky, jo.
1: No jasně.
2: Takže si diváci vlastně nemusí kupovat lístky do zoo, ještě lístky na divadlo. Koupí si lístky na divadlo a přijdou do krásný zoologický zahrad.
1: Já jsem v zoo, mimochodem v pražský zoo vyrost, protože moje maminka tam kdysi provozovala takový stánek, tak já jsem tam pobíhal mezi zvířatama a pamatuju si, že ošetřovatel vždycky ukázal na nějaký zvíře a říkal, tenhle je tady dobrovolně, tamhle ten je tady taky dobrovolně a tyhle ty, kdyby chtěli, tak tohle přeskočí a tamhle ty dokonce chodí do Troji normálně v noci, vždycky nám volají a tak. Takže ona ta zoo opravdu, to je jak divadelní šatná, oni občas se zeberou a jdou pryč. Nevím, jestli je to tak pořád ještě, aby mi nevolali z pražské zoo, ale třeba takovýho bizona si myslím, nebo aspoň mi to tehdy říkal ošetřovatel, bizona, jako když se rozhodne, že teď poběží do Ostravy, tak doběhne do Ostravy, toho jako nezastavíte bizona. Těžko říct. Každopádně budete tam hrát ta představení. Je to představení, které je specifické, Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Ono je to podle toho slavného románu, že jo? Slavného přírodovědce Gerarda Dürera. A jsou to vzpomínky, jeho vzpomínky. Jak moc se to liší oproti tomu románu? Je to jako jedna ku jedný, nebo je to velmi volná adaptace?
2: No, to představení je přesně ten příběh, ale jsou z něho vyzobaný vlastně jenom některé ty scény, to se nedá hrát úplně celý.
1: No, jasně.
2: Ale je fakt, že já jsem si, když jsme to začali zkoušet, jak jsem si říkala, pro boha, jak my to můžeme hrát, když tady je v hlavní roli Korfu, moře, jo, kde to seberem, ale ono se to přenezdá. Tohle to je krása toho představení, že vy to vnímáte, jako že to tam je, protože my to vidíme. A já si pamatuju, že vždycky, když někde tam mám nějaký takový ty emotivní scény, tak se v určitém okamžiku vždycky rozkřičí hejno nějakých ptáků, který prostě mě nesnáší evidentně a začnou najednou řvou, tak chvilku musím počkat a pak můžu pokračovat, až mi to dovolí.
1: Přátelé, podívejte se na webové stránky, jedna, která vršoveckého divadla Mana, taky se podívejte na webové stránky pražské zoologické zahrady a pokud jenom trošku můžete, tak si kupte lístky a vyražte na Ptáky, zvířata a moji příbuzní právě do pražské zoologické zahrady, do bývalého Slonince v rezervaci Bororo, protože to je zážitek, který prostě jindy a jinak nezažijete, to zažijete jenom na tomhle představení. Paní Smutná, já vám moc děkuju, že jste přišla k nám na Blaník. Ať vám to hraje, ať vám berou, ať se nenudíte u vody a mějte se krásně, naschledanou. Jo, ať vám to zpívá teda. Aha, takhle.
2: Ať nám berou,
1: Pepa. Tak, ať nám berou. Mějte se naschledanou.
2: Zdravím a děkuju.
1: Já děkuju. Paní Jitka Smutná byla mojí parťačkou tady na Blaníku.
0: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. Ihned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
11: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
20: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
22: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Lucie Bílá, Petr Muk a Kamil Střihavka na Blaníku. Ve středu vám přeji hezký podvečer. Takový byl dnešní rozhovor Pepy Černého s Jitkou Smutnou a teď vám prozradím, co po 17. hodině třeba Honza Nedvěd.
1: Chtěl jsem to ráno, by naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už...
0: Duet Petra Koláře, Leony Machálkové. Skupina Opět a Radeček a Maria Čírová.
2: Vloupám se.
0: Jejich Vloupám se. My se k vám taky vloupáme, ale s českými písničkami. Ano, na Blaníku dále, hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen vybrat.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
10: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Během dne ale čekáme více oblačnosti od západu a k večeru se místy objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Na Praze západ, v Tuchoměřicích, v ulici v Kněžívce, dejte pozor na spadlý strom na silnici. Na dálnici D5 na 25. kilometru ve směru na Plzeň stojí na silnici porouchané osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Projíždějte tam velmi opatrně. A v Psárech na Praze západ došlo k Jílovské ulici ke srážce nákladního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: SPD nesouhlasí s trestem za plakáty. Obloha nabídne zajímavou podívanou. Sabalenková v Paříži nečekaně skončila. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Ten dnes hnutí uložil obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt není pravomocný. Šéf hnutí Tomio Okamura řekl, že se SPD odvolá a je připravena pokračovat až k ústavnímu soudu. Policie kvůli dovozu zhruba 600 tun nelegálního odpadu do Česka obvinila 4 lidi a 4 firmy. Šlo podle ní o organizovanou skupinu, členům hrozí až 5 let vězení. Odpad z Německa skončil například v Jiříkově na Bruntálsku či v Brně Horních Heršpicích. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe mají být vidět příští týden v úterý. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
4: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21.30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
3: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Světová jednička Arina Sabalenková na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. Běloruska prohrála 1-2 na sety s ruskou Dianou Schneiderovou. Ta si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. To byly zprávy a vracím slovo Jirkovi.
5: Děkuji, 17. hodina odbyla.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: A včera tady byl Honza Riedl, potěšil nás, speciálně ty, kteří autem pravidelně cestují z Budějic na Prahu nebo obráceně. Podrobnosti o tom za chvíli, teď ale skupina Opět a Radeček a Maria Čírová. Rádio Blaník. Písnička Vloupám se. Užijte si další hezkou českou, na Blaníku za chvíli taky Petr Kolář s Leonou Machálkovou. Krásnou středu.

0: Kolář, Leona Machálková, písnička Den, kdy se vrátí láska k nám. Na Blaníku seriálová písnička a teď náš Honza Riedl. Naše povídání s Honzou Riedlem, každé úterý je taky takový seriál o dopravě. No a tentokrát jsme se včera bavili třeba o trase České Budějovice, Praha a naopak. Například, pokud stále řešíte ty kolony u Votic, všechno se změní.
1: Votice, strašně důležitá zpráva a skvělá zpráva. Hlavně všem moc děkuju za trpělivost vám všem, kteří jezdíte mezi Českýma Budějovicema a Prahou, respektive po tepně číslo 3. To znamená, ať už jste jeli směrem na Budějice nebo z D3 směrem na Benešov, tak u Votic jste si samozřejmě nabírali ty 10 minuty zdržení, protože jsme tam měnili vozovku na docela dlouhým úseku, víte, v tom stoupáku, no pekelný to bylo, ale mám pro vás skvělou zprávu a pro nás taky, protože se toho zbaví. A bude na nějakých 15-16 let hotovo. Teď o víkendu odkopneme poslední kužel a budete jezdit volně. Votice už jsou free.
0: Krásná zpráva. Celé včerejší povídání s Honzou Riedlem najdete na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. No a s Honzou si tady na Blaníku budeme povídat zase v úterý po 16. hodině. Radio Blaník. Teď ve 17:15 na Blaníku skupina Lucie a písnička Amerika, za chvíli i Krištof.

0: Skupina Krištof a písnička Rubikon, písnička z jejich začátků. No, co se týká počasí, aktuálně musím říci, že mraky a deště schladily část naší republiky a stále ještě prší třeba na Vysočině, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ve velké části Libereckého kraje, a teploty se drží třeba okolo 14-15 stupňů. Tam, kde dopršelo, ukázalo se sluníčko, třeba na západě Čech, v Ústeckém kraji, Plzeňském kraji a v části středních Čech, té západní, kde už se teploměr vyšplhal třeba na 21,5 stupně, jako třeba ve městě Slaný. Ano, zdravíme Slaný, Kojetice dokonce hlásí 22 stupňů Celsia, taky v Mostě 22 stupňů. Zítra se pak oteplí na 27 a bude většinou zpočátku polojasno až jasno, no a k večeru jako přes kopírák zase přijde déšť, přehánky od západu, no a pátek nám proprší. V sobotu bude zase krásně a pokud byste si chtěli udělat výlet, tak doporučuji sobotu nebo dokonce neděli. Oba dva dny má být hezky. No a u nás na Blaníku za okamžik Kateřina Marie Tichá. Písnička Plamen, protože si dál budeme hrát hezky česky.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babovku, Babovku, Babovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
8: Počkej, v čí pr...
7: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout a kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
8: To zní hustě. Kde to je?
9: Přijeďte zdivočit do České Kanady a třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
12: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Kolenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Pomády John Travolta, Olivia Newton-John, teď na Blaníku. Co doznělo na Blaníku? To bývá klíčová otázka, hlavně ráno po sedmé. Kdybyste věděli, kolik SMSek nám vždycky dorazí? To se snad nedá spočítat, ale kdybyste každou vytiskli na papír, tak ty papíry se šívačkou prostě nesešijete, to se nedá. A náhodně si vybereme ráno jednu SMSku a vybrali jsme od Petra, který chtěl proplatit za 3000 opravu myčky. No a jak to ráno dopadlo, když dostal od Petra Slívy naší klíčovou otázku?
1: Kdo dospíval na Blaníku?
2: No, můj oblíbený zpěvák Michal Tušnívý, poslední kovboj.
1: A ještě oblíbený zpěvák, tak víte co? Tak my vám tu opravu zaplatíme.
0: Náš ranní moderátor Petr Slíva udělal radost Petrovi, posluchači, a 3000 korun

0: už má zpátky. Já řeknu, je to velmi jednoduché, prostě pošlete SMSku taky na 600 318 118. Napište, jaká účtenka vás třeba pálí v kapse, co jste kupovali, kolik to stálo, odkud jste, jak se jmenujete. No a čekejte ráno po 7. u Blaníku, abyste věděli odpověď na otázku, kdo právě dospíval, protože když vám Petr zavolá a vy správně odpovíte, tak tu účtenku vám Blaník proplatí.
1: Petr platí vaše účty.
2: Ráno na Blaníku.
0: Nevím, kdo bude zpívat ráno po 7, ale vím, kdo za chvíli. Honza Nedvěd a taky Michal David.
2: To nejlepší z Konopiště.
1: Pojďte si připomenout ty nejhezčí momenty z oslavy našich 27. narozenin.
2: Byl to výjimečný koncert. Pro výjimečné publiku.
1: Tak si to s námi dejte ještě jednou.
2: Už tento víkend.
1: To nejlepší z Konopiště
2: na Rádiu Blaník.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz. Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
13: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hausbrand Café, per favore.
15: Si, signora.
14: I v malém šálku lze dělat velké umění.
16: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
15: Dobrý den, v 7. dílu podcastu Dito na dlažby ploty se dozvíte vše potřebné o atypické výrobě. Na kolik let se u těchto výrobků vztahuje záruka, kdy dává největší smysl a jak probíhá spolupráce mezi zákazníkem a Ditonem. Uslyšíte na stránkách radioblaník.cz.

0: Michal David, písnička Když jsou doma galeje, na Blaníku za chvíli třeba Petr Spálený, Obyčejný muž. Činasky a Bára Hosnedlová, Slovenský klín. Zuzka Norrisová, Pátá. I když bude šestá, tak vám budeme dál hrát hezky česky na Blaníku. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Zdařbu horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdařbu!
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
6: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až skoro jasno. Během dne ale bude oblačnosti od západu přibývat a k večeru se místy objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D4 na 22,5 kilometru směrem na Strakonice leží v levém pruhu gauč, dejte tam pozor. Kolona nákladních aut se tvoří na dálnici D5 z Plzně na Prahu, popojíždět budete od 8. kilometru. Na Praze západ v Tuchoměřicích ulici v Kněžice dejte pozor na spadlý strom na silnici. A na dálnici D5 na 25. kilometru ve směru na Plzeň stojí na silnici porouchané osobní auto. Blokovaný je tam pravý jízdní pruh. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: U penzijního spoření dojde ke změnám. Hasiči v nočních podnicích zjišťují nedostatky. Macháč si několik týdnů nezahraje. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona půjde zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce měsíce. Hasiči v lednu zahájili mimořádné kontroly barů, diskoték a dalších nočních podniků. Zatím udělali 590 kontrol a zjistili přes 1600 nedostatků. Nejčastější z těch závažných problémů jsou v oblasti únikových cest. Ty jsou mnohdy zatarasené, neprůchodné, špatně značené a někde chybí. Letní turistická sezóna přináší další možnosti dopravy do přírody. S Příbrami se i letos dostanou turisté a cyklisté pohodlně do Brd víkendovou linkou MHD 505. Pokračuje mluvčí radnice Eva Švehlová.
3: Jde o autobusový spoj, který na své trase městem spojuje různá návštěvnická místa a následně jede směr Orlov a Kozičí. Spoj umožňuje bezplatnou přepravu jízdních kol. Letní víkendová linka bude jezdit o víkendech a svátcích již od 6. června.
2: A na trasu se bude vydávat až do 13. září. Tenista Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje. Důvodem je zranění paty. Davis Cupový reprezentant uvedl, že má v levé noze trhlinu. Doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. Ze zpráv je to pro dnešek všechno a k mikrofonu se vrací Jirka.
4: Právě byla 18. hodina.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Za chvíli naše Samira, která zase otevře jedno ze zajímavých témat, ale nebudu napovídat, teď už ale Petr Spálený, hezky česky, obyčejný muž. A za chvíli Meky Šbírka 22 dní, nebo chcete-li 22 dní, na Blaníku vám přejeme hezký a ničím nerušený poslech.

0: Meky Šbírka, písnička 22 dní. Teď na Blaníku už jste někdy o něčem řekli, že to stojí za starou Belu. No a kdo je vlastně ta Bela? Tak to se nám teď pokusí vysvětlit naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Samiro, jak je to s tou Belou?
3: Když něco stojí za starou Belu, znamená to, že je to na nic. Mizerné anebo nekvalitní. Původ výrazu pochází ze staroruštiny, kde Bela označovala nějaké platidlo. A ve slovníku také mají slovo Belka, což je veverka. No a není to náhoda. V dávných dobách tam totiž platili veverčími kůžemi. Stará Bela pak reprezentovala bezcennou potrhanou kožešinu, kterou už nikdo nechtěl. Stejně tak je to třeba se starou bačkorou, kterou sice nikdo neplatil, nebo o tom alespoň nic nevíme, ale také o ní nikdo nemá zájem a tak je vlastně na nic.
0: Děkujeme za vysvětlení.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A další zajímavé povídání o tom, co se říká a proč se říká. Zítra po 10. dopolední nebo zase po 18. hodině se Samirou. Teď Daniel Hůlka a Ráj.

0: Zuzka Norrisová, písnička pátá, šestá, taky odbyla, už bude půl sedmé, nicméně Zuzka Norrisová přespívala tento hit po Heleně Vondráčkové do krásného muzikálu Rebelové, je to z roku 2000.
1: Vy tu vážně něco restaurujete? Hmm. A co?
2: To je tajný zatím.
3: Mládenče, od kolejí honíme čas.
2: A kdy tě zase uvidím?
1: Až budu mít středoškolské vzdělání, pane restaurátor.
2: Šimon, já jsem Šimon.
3: Jo, to už chápu. My jako výhled děvče, to by se na kostele taky vykašlo.
0: Pamatujete na ten muzikál? Pokud rádi typujete období, ze kterého je ten, který film a podobně, tak si nenechte ujít tajemný rok, o tom více za chvíli. A ještě prozradím, že dnes je středa, týden, ten pracovní se láme v polovině, zítra čtvrtek, pátek se nepočítá a je tady víkend. Sice ve čtvrtek a v pátek nám trošku bude pršet, možná trošku víc, ale každopádně o víkendu má svítit sluníčko, no a my to podpoříme písničkou Blanickou Slunce dál svítí. Ano, o víkendu skutečně už pak má být krásné počasí, 20 až 25 stupňů, no prostě ideál, těším se.
4: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
5: Stěhovací vozy na prstě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H.
6: Na Blaníku si to nemyslíte.

0: Dozvíte se víc.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina v Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.

0: máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

0: Zítra ráno bylo hezky a potom se zase zatáhlo a tak dále, ale hlavně zítra ráno nás čeká tajemný rok. Po 9. hodině Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Vypůjčil jsem si znělku a teď si vypůjčím nápovědu z toho zítřejšího tajemného roku. V tom roce jsme získali Oscara. Nikoli toho telefonního operátora, ale jiného Oscara, filmového.
1: Oscar goes to the Czech Republic for Koya. Accepting the award.
0: A to si myslím, že je velikánská nápověda, tak nebudu používat další nápovědy, ale každopádně, jestli víte, v jakém roce se zítra po 9. hodině ocitneme, tak dejte nám to vědět na 603 118 118 nebo zítra po 9. volejte 800 109 109. Zase pustíme písničky jen a jen z toho konkrétního roku.
2: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Činasky a Bára Hosnedlová, slovenský Klín, za chvíli a po 19. hodině se budu těšit u písniček na přání.
2: V sobotu s námi oslavila naše planické narozeniny.
3: A už brzy ji přivítáme v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Lucii Bílou jako další hvězdu pod hvězdami.
3: V úterý 9. června.
2: Představení už je vyprodané. My ale pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Každý den vždy po pravém poledni
2: na Maníku.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už ne.

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Krasticích na Sokolovsku za 10 milionů 499 tisíc, byt 1 plus 1 na Kladně v Kročehlavech za 3 miliony 983 920 korun, pozemek k bydlení v obci Milavče na Domažlicku za 560 a půl tisíce, pozemek k bydlení v Kovalovicích u Brna za 10 milionů 74 750 korun a byt 1 plus 1 v Kamenickém Šenově za 1 450 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách.

To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Trošku nám to ve studiu zabzučelo písničkou Anika, ale po 19. hodině už třeba Valdemar Matuška a píseň pro Kristýnku.
1: Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnku.
0: Koukám, jaké písničky jste si vybrali do dnešních písniček na přání, tak taky Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Písnička z filmu Tenkrát na západě, taky Karel Gott, Paganini.

0: Písničky na přání začínají za chvíli po 19. hodině a nebojte, dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: počasí.
1: Dnešní noc bude většinou zatažená nebo oblačná s deštěm nebo přehánkami. Teploměr může klesnout na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítřek nejprve polojasný, plný sluníčka. Postupně od západu se začne zatahovat a bude to jako přes kopírák. Zase k nám přijde dešť a přehánky, ale zítra se ještě oteplí na 27 stupňů Celsia, ale právě na západě Čech pouze na 21. Pršet bude v pátek, ale v sobotu a v neděli už má být hezky a víkendové teploty do 25 stupňů.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
1: Za minutu bude 7, startují písničky na přání. Dovolte, abychom tu první věnovali všem dnešním oslavenkyním. Dámy, pokud se jmenujete Tamara, tak doufám, že už vám popřáli a že na vás nezapomněli. My rozhodně ne. Tady je písnička skupiny Miraj, Chci tančit, tak si zatančete a pak zalovíme v písničkách na přání.
2: Rádio Blaník.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Mira je písnička Chci tančit, písničkové přání, které dorazilo, tak je to přání o písničku Hany Hegerové, krásně si to vymyslel. No a tady je vzkaz, jeden z prvních klientíků inzeroval na Blaníku, uhlím pořád topíme, občas něco slavíme, léta letí holinku, zdravíme i Helenku, rádio je stále s námi, roky starší, my jsme starší, nic nezničí tu lásku naší. Pavlíku, krásné narozeniny tady stojí a my posíláme písničku a taky přejeme všechno nejlepší.
0: Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Životem můj. Kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptát se máš, nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se činil, mě zbyl pláč, chci tě proklít.

Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj.

0: Rádiu Blaník.
1: Písničkové přání, které dorazilo z Chomutova, napsal nám Bohumil a prosí o písničku pro sestřičky domácí péče z Jirkova pod vedením paní Blanky a vzkazuje Zlatíčka, moc vám děkuji za péči o mě, Pacoš z Růžovky. A přál si zahrát skupinu Kabát. Já k tomu přidávám další přání, které dorazilo panu váženému a oblíbenému řediteli k narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví a spoustu let ve funkci. Přeje celý odbor hornictví a vybrali co jiného než od Kabátů písničku Dole v dole. Taky přeji všechno nejlepší a užijte si písničku na oslavě.

0: Skupina Kabát. V písničkách na přání teď Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Je tady vzkaz, abychom zahráli písničku pro milovanou přítelkyni paní Aničku Julinku Novákovou z České Lípy od Honzy a vzkazuje: milovaná Beruško Aničko, tuto písničku nechávám zahrát, protože jí máš ráda. Už se těším, až se uvidíme, krásně se políbíme, hezky se obejmeme. To vzkazuje milovaný Brouček Honzík z Duchcova. Miluji tě, dodává. Tak tady je Věra Špinarová.
1: Písničky na přání. Na rádiu.

Nádherný hlas. Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Další přání od Davida z Bíliny. Lucka Bílá, miluji tě. Vzkazuje, miluji tě, lásko moje, i když se hádáme. Posíláme Lucku Bílou.

0: dneska bílá písnička Miluji tě, za chvíli Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Taková písnička za chvíli zasní, protože i o tu jste si napsali. Psát můžete kdykoliv přes náš web radioblaník.cz, záložka kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi jednoduchý formulář a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny předem, tak se na vás určitě dostane.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
4: Potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.

0: půjdeme na Sněžku.
1: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
0: Jo, a taky chceme na Bobovku.
1: Babavku, babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A dnes budeme taky hrát k 8. narozeninám Vandičce Tomšíkové z Rybářů. Ať jí těší svět i škola a ať si užije nádherné prázdniny, které se blíží. Vše nejlepší přeje teta Saša. A vybrala písničku Večerníček. My přejeme taky všechno nejlepší.

Karel Černoch a Večerníček na Blaníku krátce před 6:30. Tady je vzkaz z Nymburka, napsala Jiřina, abychom zahráli pro Martina na Maty Max písničku Pepy Wagnera Jen ty budeš dál mou láskou snů se vzkazem Miluji tě a nikdy nepřestanu a už se těším, až to bude vše za námi. Písničku posílá taky všem, co poslouchají Blaník, nám do rádia děkujeme, jste úžasní, píše Jiřina. Jiřino, vy taky. A posílá Pepu Wagnera, jak jsem říkal, písničku Jen ty budeš dál mou láskou snů.

Pepa Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snů. Budeme hrát písničku do Nečíně pro super kamarádku Martinu Novotnou, napsala Alena a vzkazuje Martinovše nejlepší a nejhezčí, co přát se dá ke krásným 50. narozeninám, ať tě nic netrápí, ale jen těší, ať jsi zdravá, šťastná a stále tak veselá. Za pár dní budeš babičkou, tak ať ti vnouček přináší jen a jen samé radosti a nikdy žádné starosti. Užívej života, jak se patří, vzkazuje Alena a dodává ahojky a v sobotu na viděnou. Tak my posíláme písničku Narozeniny Milan Dyk a taky přejeme všechno nej, nej, nej k padesátinám.

Milan Dyk a písnička Narozeniny. A k narozeninám budeme hrát i tu další písničku. Jarka napsala z Jablonce, abychom zahráli k 60. nám nejlepší kamarádce Ivetě z Jablonce a chce jí touto cestou popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a ať jí život pořád baví. Krásné narozeniny vzkazuje, užij si den naplno a nezapomeň, jaký výjimečný člověk jsi. Jarča vybrala písničku Hany Zagorové, je naprosto nezbytné, tak my taky přejeme vše nejlepší k 60. nám a užijte si písničku.

Jarmila napsala, že přeje ke 49. výročí svatby svému Jiříčkovi ještě spoustu krásných let prožitých ve zdraví. Jarmila vybrala nádhernou písničku Karel Gott a Paganini. Taky přejeme všechno nej.

0: Karel Gott a písnička Paganini právě teď. A další písničkové přání před námi. Stachova napsala Božena, abychom zahráli písničku pro jejího milovaného muže Dominika Ježka a vzkazuje: lásko, si moje hvězda, co svítí na obloze, si moje duše i moje štěstí, si moje láska, jen pro tebe moje srdce tluče a praská. A nezapomeň, jestli je naše láska upřímná, ani čas, ani vzdálenost ji nemůže zničit. Miluji tě navždy, tvá žena Market. Tak a tady je písnička skupiny Green Day.
1: Jsme Blaník. Pohodové české rádio.

Z města San Martin nám přišel vzkaz z daleké střední Ameriky. Posíláme písničku naší mamince. Tady stojí našim andělům strážným Kristýnce Burdové a Martinovi, a bratrovi Tomášovi. A není den, aby jsme si na vás nevzpomněli. Máme vás moc rádi. Martin a Evelyn nám napsali: zdravíme do střední Ameriky. No a víte, co vybrali? Vybrali krásnou písničku Valdemara Matušky, písničku Pro Kristýnku. Je pro Kristýnku a pro Tomáše.

0: Valdemar Matuška, písnička pro Kristýnku. Na Blaníku za chvíli Plavci a Inženýrská. Sinus, kosinus, deskriptiva, ale hlavně hezky česky.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů.

0: metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planet.

Honom Blondes, teď na Blaníku a další písničkové přání. Inženýrská a je tady vzkaz. Myškine, gratulujeme ti k titulu, teď už ti budeme muset vykat, paní inženýrko. Verča s Eliškou a Jendou posílají vzkaz, který došel z Týna nad Vltavou a my posíláme písničku a taky velmi gratulujeme.

0: Ace of Base a písnička Beautiful Life. A za okamžik Iveta Simonová, Milan Chladil, Děti z Pírea.
1: Na moře zpívá pod křídly kormorán.
0: Taky Věra Špinerová, Bob Friedl. To jsou písničky, o které jste si psali, stejně jako o Jiřího Korna. A tak vám dál budeme hrát hezky česky i po 8. hodině.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Západně od Prahy, věřte tomu nebo ne, je stále 20 stupňů Celsia, například v Ústí nad Labem dokonce neskutečných 21 na tento čas, Děčín 20 stupňů ve Stínu, Kralupy nad Vltavou taky 20 stupňů. Co se stane v noci? Ochladí se nám, a to jenom mírně, 11 až 7. Naopak právě ta severovýchodní část České republiky bude mít 12 stupňů Celsia. Zítřek zpočátku plný sluníčka, polojasný nebo skoro jasný. Postupně během odpoledne a už kolem poledne se od západu k nám zase začnou dostávat mraky a přijdou přehánky, déšť a nebo dokonce i bouřky. Teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů zítra odpoledne, ale na západě Čech tam zůstane maximálně kolem 21.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Jindřich
1: na rádiu Blaník.
2: 8. hodina odbyla, lampa sice ještě nesvítila, ale my vám dál hrajeme hezky česky a protože jsem přál Tamarám, tak svátek dnes slaví taky Kevin, tak pro Kevina taky máme písničku.
1: Rádio Blaník.
2: Všem Kevinům všechno nejlepší, je to v České republice celkem vzácné jméno, o to více si to pánové užijte. A tady je písnička Standy Hloška Petra Kotvalda, Bílá královna. Posloucháte písničky na přání na rádiu Blaník. Otvírám další krabici s písničkami na přání a vystačíme si s nimi minimálně celou tuto hodinu. Tak si užijte hezké české u nás na Blaníku.

0: Standa Hložek a Petr Kotwald, Bílá královna. Na Blaníku 4 minuty po 8 otvírám další vzkaz. Tentokrát vzkaz z Českých Budějovic. Napsala Pavlína, že všem přeje krásný večer a pohodičku všem posluchačům Rádia Blaník a taky svým blízkým, kteří tráví s ní dovolenou. Pavlínka vybrala od Lucie písničku Nejlepší, kterou znám.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Tak tady je skupina Lucie. Hezkou dovolenou přeje.

0: skupina Lucie, písnička nejlepší, kterou znám, písnička, která letěla na dovolenou, a pošleme skupinu Pacific. Dvě přání tady jsou. Z obce Počepice napsala Luciana, abychom zahráli písničku pro syna Románka k jeho 6. narozeninám. Ať se těší plnému zdraví, ať je šťastný, ať má nejkrásnější život podle jeho tužeb a snů, ať má spoustu kamarádů a v budoucí škole, ať se mu daří co nejlépe. A vzkazuje: lásko moje, miluji tě, jsi můj největší poklad na světě, můj život, tvoje maminka. A k přání se přidává táta Vráťa, děda Vláďa, babička Hanka, prababička Hanka a prababička Božena a stejně taky strejda Štěpán. A Rádio Blaník přeje taky k 6. narozeninám všechno nejlepší. Písnička skupiny Pacific, Malý velký muž, přijde za chvíli. A taky Tomáš napsal z Letče nad Sázavou: ahoj Blaníku, poslouchám vás každý den a tak, jak jste hráli v pondělí 1. června, mě to potěšilo, protože jste hráli jen a jen hezky česky a zahraniční písničky podle mě nejsou potřeba, píše Tomáš. No a když máme tolik krásných českých písniček, písničku posílá všem, kteří mají rádi právě ty hezké české. Tomáš taky vybral Pacific, tak posíláme nejenom Tomášovi, ale také Románkovi k jeho 6. narozeninám.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

v noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát.

Pacific, písnička Malý velký muž a teď už Modern Talking a písnička You are not alone, písnička, o kterou si napsala Alena a vzkazuje: Béďo, lásko moje z Prahy, to je pro tebe. Alena posílá, Béďa snad poslouchá písničky na přání.

0: Modern Talking, za chvíli Síra starých vín. Skupina Škvor. I o takovou písničku jste si napsali do dnešních písniček na přání přes stránky radioblaník.cz. Kliknete na kontakty a dáte písničky na přání. Velmi jednoduchý formulář, vyplníte a je to tady. Dejte nám 3 pracovní dny. To je garance, aby se na vás určitě dostalo.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody,
2: ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: písničky na přání.
1: Přání dorazilo z Pardubic, abychom zahráli na noční směnu. Míle, Míla si píše o písničku sama sobě. Proč ne, Mílo, zdravíme. Divoký byl a lahůdky.

0: Divoký byl, písnička Lahůdky a písničkové přání přišlo ze záchlu mý od Aleny, která by chtěla nechat zahrát písničku sedmiletému Matyášovi z Votic, který na narozeninovém koncertu Rádia Blaník na Konopišti nádherně zpíval téměř všechny písničky, protože, jak prý řekl, večer si místo pohádky o Racochejlovi pouští každý den písničky na přání na Rádiu Blaník. Matyáši, máš talent, tak zpívej a posíláme jenom pro tebe třeba z Konopiště Jiřího Korna a písničku Robinson.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Jiří Korn a písnička Robinson skoro jako na konopišti, co říkáte? Tak a Síla starých vín před námi. Z Písařova napsal Radek, ať ti život každý den připomíná, že i malé kroky mohou vést k velkým věcem. Přeji ti dostatek radosti, která tě drží nad vodou, i dostatek odvahy, která tě posouvá dál. Ať máš kolem sebe lidi, kteří tě inspirují, podporují a přinášejí ti klid a úsměv. To ti přeje Radek Snítil z Písařova. No, trošku to má jednu malou vadu na kráse. Já nevím, komu to píše, ale já věřím, že ten dotyčný nebo ta dotyčná ví moc dobře, protože písnička ta je úplně jasná. Radek napsal o písničku Síla starých vín. Já doufám, že adresát se v tom poznal. Tak posíláme a taky přejeme vše nejlepší.

0: Aleš napsal vzkaz, už za chvíli budem zase spolu, lásko má, vydrž to, tvůj Aleš a kočky tři. Tak a vybral písničku od Daniela Landy a písnička se jmenuje Snílci. Posíláme právě teď o 8:30.
1: Den za dnem

si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven.

celý svět. Mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam

0: Shakira, písnička Vaka Vaka, teď už Michal Tučný a Chtěl bych být medvídkem, písnička pro nejúžasnějšího médu, který na nás zapomněl, píše Peťka z Českých Budějovic. Prosím, médio, vzkazuje, ozvi se, vzpomeň si na nás, jsme smutné bez tebe, Peťka. Vybrala tedy Michala Tučného písničku Chtěl bych být medvídkem.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos, sametovou srst a být stále boss.

0: Michal Tučný a písnička Chtěl bych být medvídkem, za chvíli Iveta Simonová, Milan Chladil. A děti z Pirea, o které jste si napsali a taky si píšete o Věru Špinarovou a Boba Frýdla. I na takovou písničku se za chvíli dostane. Na Blaníku posloucháte písničky na přání.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan vlasový šampon.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí.

0: totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Go, go, go, gorila.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

Lian Rimes a další písničkové přání ve 8:45. Z Hlinska v Čechách napsal Martin, abychom zahráli písničku Děti z Pirea pro skvělou babičku Evu Florianovou z Hlinska v Čechách k životnímu jubileu s krásným přáním. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví přejí Hlinečáci.

Přiblížila se devátá večerní, to byla Taylor Swift a písničkové přání od Šárky z Králova dvora u Berouna. Šárka píše, milý Blaníčku, zahraj prosím Monice, děkuji. No a Šárka vybrala krásnou písničku. Je to nádherný duet. Bob Friedl a Věra Špinarová, Řeka nadějí, poslední dnešní písničkové přání, které rádi plníme.

0: Věra Špinarová, Bob Friedl a Řeka nadějí a za chvíli taky Monika Absolonová, písnička Najednou. Písnička z Ledového království a taky Činasky. Skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí. Ano, i tak to za to stojí poslouchat Blaník. Hraje vám dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: V noci bude většinou jasno a čekejte teploty od 11 do 7 stupňů Celsia a ráno potom většinou sluníčko. Postupně ale od západu přijdou mraky, s tím i přeháňky a možná i bouřky. A teploměr vystoupá na západě Čech maximálně na 21 stupňů, jinak přes den většinou 23 až 27, ale počítejte s tím, že přes naší zemi se přežene další bouřkovitá oblačnost a pátek pak bude deštivý. V pátek maximálně 15 až 22, přes den v sobotu a v neděli krásně jasno sluníčko a teploty do 25.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
3: Krásnou středu, hezký večer, to je světla, co říkáte, tak bude se stále ještě prodlužovat den a zkracovat noc, a to až do prvního letního dne. Ten letos trošku vychází na jiný den, než jsme zvyklí, ale o tom více za chvíli. Teď Činasky a Hlavolam a já vám přeji hezkou středu, krásný poslech, za 2 minuty bude 9.

UB40 na Blaníku. Taky jste slyšeli, že první jarní den letos začal 20. března. A dokonce představte si, na řadu dalších let to bude 20. březen. I když jsme se asi ve školách všichni učili, že jaro začíná 21. března, léto 21. června, tak náhle změna. Čím to je? Jednoduše je to tím, že náš kalendář trvá za rok 365 dní, anebo ten přestupný rok 366, kdežto Země obíhá kolem Slunce za 365 dnů, 5 hodin a 49 minut a je tam prostě nějaký rozdíl. No a ten rozdíl se pak nějak jako dorovnává, ale trvá to třeba 400 let. Na to si musíme počkat, teď prostě několik let po sobě, a to v roce 27, 28, 29, 30 a tak dále, budeme říkat, jaro začalo 20. března. No to léto, to nám letos ještě vychází na 21. červen a příští rok taky, ale pak od roku 2028 léto začne už 20. června. No a to bude věc. No a když už se nám blíží první letní den a to počasí venku, někdy vypadá, že je opravdu už tady léto, tak pojďme si dát něco letního. Opravdu krásný letní hit. Shawn Mendes a Camila Cabello, písnička Señorita. Užijte si tyto krásné dny, kdy to máme na houpačce. Zítra deštivo, v pátek deštivo, o víkendu sluníčko a krásně až 25.

0: Lay Back in the Arms of Someone. Těžko se to vyslovuje anglicky, ale kdo umí anglicky, tak ví, že to je úplně o něčem jiném, než zpívá skupina Argema. Prohrát není žádná hamba. Spousta zahraničních hitů má prostě české verze. My pro vás každou sobotu a každou neděli po 10. dopolední roztáčíme ty slavné desky, kam patří často i skupina Smoky, a hledáme českou verzi. Kdyby náhodou tam byla tato písnička, už budete umět odpovědět, že jsou to Smoky. No ale víkend ve středu, já si myslím, konečně v dohlednu, zítra čtvrtek, já pátek nepočítám, pak rovnou víkend, tak se těšte, už je to tady, brzy to přijde, krásný víkend plný sluníčka a nádherných teplot okolo 25. No a taky opět a Radeček se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí, ano, i tak to za to stojí poslouchat Blaník, protože vám dál bude hrát hezky česky.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Pátek se nezadržitelně blíží.
3: Ale ještě předtím je potřeba přežít čtvrtek.
2: A s tím vám rádi pomůžeme.
3: Budeme se věnovat vašim dobrým zprávám.
2: A čeká nás taky host na telefonu, a to není všechno.
3: Taky budeme proplácet účtenky.
2: Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradničková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Stonka na rádiu Blaník. Mimochodem Honza Riedl, který nás navštívil včera po 16. hodině, potěšil určitě všechny řidiče, kteří se vydávají pravidelně na trasu České Budějovice Praha a nebo zpátky, protože u Votic se chystá něco, z čeho budou mít všichni radost. Konečně tam nebudou kolony.
1: Votice, strašně důležitá zpráva a skvělá zpráva. Hlavně všem moc děkuju za trpělivost, vám všem, kteří jezdíte mezi Českýma Budějovicema a Prahou, respektive po tepně číslo 3. To znamená, ať už jste jeli směrem na Budějice nebo z D3 směrem na Benešov, tak u Votic jste si samozřejmě nabírali ty 10 minuty zdržení, protože jsme tam měnili vozovku na docela dlouhým úseku, víte, v tom stoupáku, no pekelný to bylo, ale mám pro vás skvělou zprávu a pro nás taky, protože se toho zbavíme a bude na nějakých 15-16 let hotovo. Teď o víkendu odkopneme poslední kužel a budete jezdit volně. Votice už jsou free.
0: Parádní zpráva pro všechny řidiče. U Votic už tedy od víkendu nebudou kolony. Radio Blaník. Dan Barta nebo Helena Vondráčková za okamžik na Blaníku zase hezky česky.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Helena Vondráčková, písnička Dvě malá křídla tu nejsou. Za chvíli už bude 10:50 večerní písničky z lásky a nebudeme do toho vůbec povídat. Těšte se na Hanu Zagorovou a Drupyho a písničku Setkání.
1: Ty, kdo máš vrácení a zvláznění, si cítíš sám.
0: Taky Michal David a Líbezná.
2: Líbezná.
0: Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám.
3: Ještě, že tě lásko mám.
0: Písničky z lásky na Blaníku, ale hlavně hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Aktuálně nám prší hlavně na Moravě, noc bude zatažená, oblačná, sem tam déšť nebo přehánky, a to právě hlavně na východě Čech. A co se týká teplot, v noci se ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítřek zpočátku bude jasný nebo polojasný, teploměr vystoupá na 23 až 27 stupňů, ale od západu se k nám přižene oblačnost a s tím i přehánky, déšť a místy dokonce i bouřky, a proto na západě Čech bude pouze 21 stupňů. Pátek nám potom proprší, v sobotu a v neděli má být hezky a většinou okolo 25.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Písničky z lásky na rád.

0: Vaník, počasí. Rádio
1: Vaník. Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne a k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: a sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Potisk, potisk, trička, byla, CZ.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky.
7: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
8: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: jedeme na Sněžku?
1: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
0: Jo, a taky chceme na Bobovku.
1: Babavku, babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník. Dnes už je čtvrtek, 4. června, no a svátek slaví Dalibor. Všem Daliborům přejeme všechno nejlepší, taky Daliboru Jandovi, i když tam je to s otazníkem, protože Dalibor v občance nemá jméno Dalibor Janda, ale Václav Janda. Tady je důvod, vysvětlil mi to na konopišti.
2: Tady byl Václav Neckář, no, jo, byl Petr Janda, Janda byl taky, to právě to, co jsem nechtěl moc rozvířovat tohle. Byl nějaký Václav Vašák, který byl ještě, že jo, víc Václavů bylo, a tohle, tak on mi říká, prosím tě, to chce jiný jméno. A my jsme vymysleli Dalibor, ale jenom Dalibor, ani ne Dalibor Janda.
1: Aha.
2: Jenže takže v Československé televize nějaký pan Batrla, který tam rozhodoval, řekl, takové blbosti se zavádět nebudou, a šel takový pořád, kde se čekal, že bude Dalibor, a ona se tam objevil Dalibor Janda.
3: A bylo tak, to.
2: No bylo to, no. Už od té doby to tak zůstalo.
1: Tak Daliborům přejeme všechno nejlepší dnes k vašemu svátku a teď budeme zase hrát hezky česky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne a k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 4. června. Dnes má svátek Dalibor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 4 odpoledne začíná v Rakovníku vernisáž obrazů Na léto ven. Potrvá do 26. července. Akce proběhne v Nové síni pod Vysokou bránou. V Českých Budějovicích se můžeme těšit na slavnostní zahájení festivalu Umění ve městě. Ve veřejném prostoru na jihu Čech představí svá díla 14 autorů. Festival potrvá do září. V Prachaticích otevřou nové parkoviště u plaveckého bazénu. Plzeň přivítá Den památek plzeňského kraje. Budou také vyhlášeny výsledky soutěže Památka plzeňského kraje za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Dnes také začíná 53. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc. Akce potrvá do 7. června. Více na www.svátkypísníolomouc.cz. A nakonec zavítáme do naší metropole. Tam startuje 10. ročník veletrhu vědy s více než 100 interaktivních expozic, desítkami přednášek a diskuzí i doprovodným programem pro děti i dospělé. Akce se koná v pražském Expo areálu v Letňanech. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, objevuje se velká oblačnost, déšť a také mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane polojasná až jasná. Odpoledne a k večeru se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.